0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

Tvý rádio. I know we've been close since we were kids.

0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu/hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Free Radio 107 FM 107.

0: Dobré ráno, Chasing the Sun, Enrique Iglesias za námi, 6 hodin 57 minut, aktuální čas. Krásné ránko, při pondělku s datem 27. července, s vámi Roman, opět až do 11. dopolední. A nachystaná parádní muzika, za chvilku to rozjedeme se skutry No Rewind. Rád bude taky novinkový Morandy, Miskali. A taky ověřená pecka od Denzla. Put your hands up in the air. Tak chvilku budeme gratulovat. Koukneme taky na kalendárium. Pár zajímavých událostí si připomeneme k tomu dnešnímu dni 27. červenci. Tak buďte s námi, hlavně buďte v pohodě. Příjemné vstávání a pokud razíte do práce, tak šťastnou cestu.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Sam Fisher, Rain. 13 minut po 7. A jdeme gratulovat. Pojďme mrknout, kdo pak dneska slaví svátek. Věroslav. Věroslavům všechno nejlepší v republice. Jich najdeme celkem 591, v Brně 26. Tak všechno nejlepší. Pokud nějakého Věroslava znáte, popřejte.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: My se jdeme mrknout, co zajímavého přináší dnešní den. 27. červenec. Koukneme do roku 1952. Emil Zátopek vyhrál maraton a získal třetí zlatou medaili na olympijských hrách v Helsinkách. Roku 1996 Štěpánka Hilgertová získala pro samotnou Českou republiku první zlatou olympijskou medaili, když vyhrála závod ve vodním slalomu K1. A ještě mrkneme do roku 1976. Po 4 letech válčení z úřady obdržel John Lennon zelenou kartu, která mu zaručovala možnost stálého pobytu na území Spojených států. Na rozky slaví Janek Ledecký, zpěvák, taky herec Petr Pospíchal, anebo slovenský fotbalista Marek Hamšík. Gratulujem. Scooter před námi je No Rewind, hrát bude Robin Schulz, Josté, no a taky Denzel.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Denzel, Put Your Hands Up in the Air. 7 hodin a 30 minut. Dobré ránko, frýčkaři, frýčkařky, jdeme na dopravu, za chvilku koukneme i na počasí, ale ještě předtím tady dáme přednost Katce, ta má pro nás aktuální čerstvé zprávy, tak nastražte uši.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Jsou tu zprávy, vítejte. Zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knižák, někdejší rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie. Bylo mu 86 let. Knižák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Řada z nich měla po domácku vyrobené transparenty. Demonstranti si v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová slaví největší úspěchy kariéry. Vyhráli turnaj Pro Tour Challenge v Číně. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 21-16, 17-21 a 15-13.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice omrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Pozor si dávejte v Brně, Porgesova ulice, je to na úrovni Lesné ve směru na Lesnou. Tady bouralo osobní auto do svodidel. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Je tam policie i záchranná služba, tak opatrně. Ještě se jdeme podívat na dálnici D1 174. kilometr směrem na Prahu. Tady je porouchaný náklaďák, tak velmi opatrně. No a jak to vypadá s hustotou provozu? Drobné zdržení nějakých 5 minutek už je na dálnici D2, kdo jede ve směru na Brno, tak opatrně. D1 198. až 196. směrem na Prahu. Tady je zdržení taky na nějakých 5 minut. Já vám přeju šťastnou cestu, ať už razíte kamkoliv a kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte. Díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, aktuálně v centru Brna teplota kolem 21 stupňů Celsia. Odpolední maxima by měly ukázat nějakých 25-27, ale měly by dorazit dešťové přehánky. Koukám se aktuálně na radar, kdyby to tak mělo přijít k nám, kouknem na to. Možná, aby se nám to zase nevyhlo, že jo, úplně. Já to tady vidím někdy kolem 10. dopolední přes nás něco přeleze, ale je tady velká pravděpodobnost, že se nám to fakt vyhne. Každopádně zítra očekáváme teploty vyšší 27 až 30 stupňů Celsia a jasnou oblohu.

0: Tak přátelé, čeká nás uzavírka. Ano, pozor si dávat. Doporučím zatím, nevím termín, ale to zjistíme. Dělníci opravili před necelými 2 lety jednu známou křižovatku. A to vcelku velmi rušnou. A už pár týdnů po rekonstrukci byla vozovka znovu poškozená. Pro brněnské řidiče to nyní znamená novou uzavírku frekventované křižovatky ulice Přístavní a Obvodová. Ano, v Bystrci totiž musí pracovníci znovu spravit povrch nedávno zrekonstruované obvodové ulice, ve které jsou velmi, velmi vjeté koleje. Tak na to dávejte pozor. Je to ta křižovatka, když chcete odbočit na Prigl, tady u Penny Marketu tuším, tak tady ta křižovatka, a nejenom ta křižovatka, celá obvodová ulice se bude opravovat kvůli vjetým kolejím. Termín zjistíme 7.40. Romano Sapienza Rodriguez, M.O. Keep Moving a za chvilku i David Guetta.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
5: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
6: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
7: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107

0: Beta a Kid Cudi, Memories.
1: Memories, David Guetta, 7 hodin, 55 a půl minuty. Dobré ráno a gratulace. Věroslav dneska slaví, všechno nejlepší. Posíláme velký pozdrav a další muziku. No a co nás čeká v další hodince tady u nás na Free Radio 107.

0: Proglasu FM. Samozřejmě koukneme opět, co novýho v Brně. Přineseme pro vás taky čerstvé kino novinky. A hrát vám budeme tu nejnovější muziku, za chvilku Aquagen, kterou jsme vám zařadili do předchozí hitparády, ano, která tady byla 14 dní zpět. Aquagen, There is a Star, hrát bude taky Topic, Sorry Papi. No a co třeba Millennium Pecku od DJ Lasy. A s vámi Roman Koloděj až do 11. A dneska si to možná trošku protáhneme, ale to vám prozradím během vysílání. Za chvilku koukneme, co nového v Brně, kino novinky nachystaný, tak držte vlnu a buďte s námi.
1: Free Radio 107 FM.

0: 6 minut po 8 jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou v Brně a okolí. Dávejte pozor, stále Porgesova na úrovni Lesné. Je to ve směru na Husovice, tady bouralo osobní auto do svodidel, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Další komplikace vidím na D1 182,5 km. Ve směru na Prahu dávejte pozor. Porouchaný kamion v pravém pruhu a ještě porouchaný nákladák, ten je na 174. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu. Jezděte opatrně, kdyby cokoliv volejte, nebo přes naši aplikaci nám dejte vědět. Obrňte se trpělivostí, vidím od exitu 201 Brno Slatina kolonu, ve směru na Prahu 201 až 198, zdržení kolem 5 minut. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 22 stupňů venku, odpolední maxima 25 až 28.
1: Free Radio. Hudební

0: mrknout co nového, přátelé, jdeme do Řečkovic. Gymnázium v brněnských Řečkovicích čeká v následujících letech velká modernizace za přibližně 500 000 000 korun. Projekt počítá s rekonstrukcí školní budovy, novou sportovní halou pro zhruba 600 diváků a venkovním sportovištěm a taky parkovištěm. Ano, první etapa za více než 100 milionů korun má zajištěné financování a práce by měly začít v příštím roce. Ve druhé etapě má vzniknout sportovní hala, moderní vzdělávací areál má sloužit nejenom studentům gymnázia, ale také klubům a veřejnosti. Tak, gymnázium na Konečné v Řečkovicích. Tam to bude krásný a my se máme na co těšit. Lotus, za chvilku Aquagen, bude tu Sigala, Kamrad a taky DJ Lasa.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: tohle je DJ Lasa, Mysterious Time, tady u nás na Free Radio. 8.29. Dobré ranko, jdeme na čerstvé zprávy, přichází opět Katka.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knižák, někdejší rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie. Bylo mu 86 let. Knižák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Řada z nich měla po domácku vyrobené transparenty. Demonstranti si v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová slaví největší úspěchy kariéry. Vyhráli turnaj Pro Tour Challenge v Číně. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 21-16, 17-21 a 15-13.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A narazíme na silnice, jdem omrknout, jak to vypadá aktuálně. Pozor si dávejte, přátelé, na Brněnsku v Pohořelicích, Lidická ulice, křižovatka Hybešova, likvidují tady hasiči požár domu, místo je neprůjezdné. Pozor dávejte i na Porgesově ulici na úrovni Lesné směrem na Husovice, tady bouralo osobní auto do svodidel, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Kolona od exitu 201 Brno Slatina, dávejte na ní pozor. Stejně tak zaštosováno máme taky na D2, kdo jede od Charlic, a vidím, kdo jede od Modřic směrem na Charlice, tady vidím u odbočky na Modřice dopravní nehodu, jedná se o dvě osobní vozidla a na místě policie a záchranáři. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska více oblačnosti, teplota maximální kolem 27 stupňů, zítra 27, 30, no od středy tropy.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
1: A co bude ve scénáři?
0: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
2: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Free Radio 107 FM.

0: Ale Jonas Blue, JP Cooper, pojďme na slibované kino novinky. Anča je připravená. Free Radio,
1: novinky v kinech. Tento týden máme i jednu českou komedii, která je snad v každém letním kině. Bardotky. Tři kamarádky, kterým bylo dávno 20, dokonce třikrát se rozhodnou žít naplno, protože nikdo jiný to za ně neudělá. Každá je jiná, po letech se potkávají a vyráží na výlet plný vína, smíchu a odhalených tajemství. V hlavních rolích se těšte na Evu Holubovou, Dagmar Havlovou a krásnou Paulínu Pořízkovou. Tak pokud vás to zaujalo, vydejte se do kina na film Bardotky.
2: Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Spoon, Sex on the Beach na Free Radio a valíme dál. Máme 8 hodin 56 minut. Za chviličku čerstvé krimi zprávy. K tomu taky Becky Hill s novinkou Hands on Me. Hrát bude Rehab. A dáme taky Fatal z roku 1996. Insomnia. Muzika nachystaná, krimi zprávy máme taky. Nebudem ztrácet čas, za chvilku prozradíme, co řešili strážníci i státní policisté.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Kde si dávat pozor, co se dopravy týče, kde jsou komplikace, tak rozhodně Modřice mezi sjezdem z D52 a nájezdem na D2, tak tady je blokován provoz díky nehodě dvou osobáků. Projíždíme tady jedním pruhem, zdržení na místě v obou směrech. Dávejte na to pozor, předpokládám, že na místě tu dopravu řídí policie. Ještě se jdeme podívat Porgesova na úrovni Lesné ve směru na Husovice, tady bouralo osobní auto do svodidel. Probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce a ještě vidím v Pohořelicích Lidická ulice, křižovatka Hybešova, tady hasiči likvidují požár domu, dávejte na to pozor, očekávejte asi, předpokládám, uzavírku tady v tomto místě. Jinak centrum města Brna, už vidím klasika po ránu, zdržení na všech místech, Zvonařka, Dornych, taky na Nových Sadech postojíte nějakou chvilku, ale je to maximálně tak do 5 minut. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, maximální teploty by měly ukázat dnes hodnoty kolem 27 stupňů. Venku měříme právě teď 22. Od zítřka teploty budou stoupat 28 až 30 ve středu, 31 až 33. No a čekají nás stropy. Ano, čtvrtek, pátek, sobota, tady vidím teploty až kolem 35.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Tohle byla Becky Hill, Hands on Me na Free Radio. Máme 12 minutek po 9 a jdeme na čerstvé krimi zprávy. Pojďme se podívat za strážníky městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Hezký den všem posluchačům Free Radio. Hlasitý křik a nadávky mladíka v Křídlovické ulici přiměli v neděli ráno kolem jdoucího přivolat strážníky. Hlídka proto zamířila tím směrem a bezprostředně po svém příjezdu si povšimla mladšího muže, který udeřil rukou do dveří bytového domu a rozbil jednu ze skleněných tabulí. Vůči strážníkům se choval agresivně a opakovaně přesvědčoval, že by hlídku složil na zem a utekl. Neklidné pohyby těla, těkavé mihotání očí a nesrozumitelná řeč nasvědčovaly tomu, že by mohl být mladík pod vlivem alkoholu nebo drog. Hlídce přiznal, že prý popíjel a užil i marihuanu. Strážníkům se podařilo kontaktovat správce bytového domu, který škodu vyčíslil na 5 000 korun. Vzhledem k věku mladíka hlídka vyrozuměla státní policisty, kteří si majetkový přestupek po příjezdu od strážníků převzali. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
3: Cross. I want to muscle right now.
1: Free Radio.

0: Listen to your mama, tady u nás na Free Radio, pojďme na další Krimi zprávy a horkou linku.
1: Krimi zprávy Free Radio, horká linka.
2: Dobré ráno, v pátek kolem poledne vyjížděli policisté k dopravní nehodě na Brněnské ulici Ostravská. V koloně před nájezdem na dálnici došlo k řetězovému střetu tří vozidel. Dodávka narazila do vozidla, ve kterém cestovala maminka s malou holčičkou a následně ji odrazila do dalšího automobilu. Na místě už zasahovali policisté i hasiči. Krátce po nehodě přijel také dědeček holčičky. Zprvu vše nasvědčovalo tomu, že se nikomu nic vážného nestalo. Po několika minutách se ale zdravotní stav dítěte náhle zhoršil. Holčička začala zvracet. Policisté proto okamžitě zkontaktovali dětskou nemocnici v Brně. Vzhledem k tomu, že se nacházeli těsně před nájezdem na dálnici a dědeček byl již na místě, bylo nejrychlejším a nejvhodnějším řešením doprovodit vozidlo s holčičkou pod policejním doprovodem přímo do nemocnice. Museli nejprve najít na dálnici a na nejbližším možném místě se otočit a poté se pod majáky proplétat kolonami i křižovatkami až do nemocnice, kde už na malou pacientku čekal připravený zdravotnický personál.

0: Fatals Insomnia. 9 hodin, 29 minut a 20 vteřin k tomu. Čas na zprávy, mrkneme i na dopravu za chviličku a koukneme na počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Jsou tu zprávy, vítejte. Zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knižák, někdejší rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie. Bylo mu 86 let. Knižák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Řada z nich měla po domácku vyrobené transparenty. Demonstranti si v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová slaví největší úspěchy kariéry. Vyhráli turnaj Pro Tour Challenge v Číně. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 21-16, 17-21 a 15-13.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Tak, máme tu nějaké problémy i od vás nahlášené.
3: Dobrý den, tady Hana. Silnice mezi Šlapanicema a Tlatinou je uzavřená. V obou směrech opravují tam trolejové vedení.
0: Šlapanice a Slatina. Dávejte na to pozor. Pojďme se podívat na další problémy. Měl jsem tady na Brněnsku v Hrušovanech, je to ve směru od Židlochovic. Tady jsou záchranné složky u střetu osobního auta a motorkáře. Počítejte s omezením. Ještě stále taky, kdo jede od Modřic směrem na Olympii, tak tady pozor. Máme tady nehodu dvou osobáků, projíždíme tu jedním pruhem v obou směrech, očekávejte taky zdržení. Co se týče dalších komplikací, už žádné další bouračky nahlášené nemáme. Provoz v Brně se zdržením kolem 3 minutek. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů, odpoledne až 27.

0: Ale Kato Sigala 9.38. Mrkneme na novinky z hitparády. Přátelé, Lukáš Bartl nám představí ty největší bombice, které jsme vám zařadili do aktuálního kola 107 frýčka. No a za chvilku budeme soutěžit. Mám tady pro vás opět možnost skvělé výhry. Soutěžíme o konzumaci. Pozor! Voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun a pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. A to se vyplatí. V tajemném filmu. Ten nám startuje už za pár minutek.
1: Krásný den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Remy. Novinka číslo 2. Chasing Light a Ray Knox. Novinka číslo 3.

0: jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz
1: Free Radio 107.

je pomaličku dovybírat. Jdu se mrknout, kdo pak dneska ze známých osobností slaví narozeniny. Zmiňoval jsem tady Janka Ledeckého. Ovšem, to není herec, to je zpěvák. No, tak se koukneme mezi ty herecké hvězdy. Už za chvilku. Teď další muzika, která nás přivede právě k té desáté, bude hrát Hedegaard Arash. Hraje taky Calvin Harris. A dáme Floridu Ice and Sea. Parádní dopoledne s Free Rádiem, Roman Koloděj s vámi. Dneska si to trošičku natáhneme. Kolegyně Petra tady dneska k zubaři, tak si 11. to rozhodně nekončí. Tak buďte s námi a soutěžte za chvilku tajemný film a první nápověda. Free Radio 107.

0: film. Tajemný film.
1: Máme přesně 5 minutek po 10. dopolední, přátelé, a jdeme na první nápovědu z tajemného filmu. Dneska si dáme francouzskou komedii. Ano, francouzská komedie, která byla natočena ve stejném roce, jako jsem se narodil já, rok 1986. Tohle je první nápověda. Za chvilku dáme další, hezky postupně jedna za druhou. Free Radio. Hudební

0: Tajemný film na Fíradu.
1: A jdeme na nápovědu číslo 2. Přátelé, pojďme se podívat, kdy jsme tento film, on se probítal i u nás v českých kinech, což je docela velká zajímavost. Ovšem, nějakou chvíli po jeho natočení hledáme snímek z roku 1986. K nám se dostal 1. června roku 1989. Bylo možné vyrazit na tento film do kina. Ještě vám mohu prozradit, že u sledujících má tahle ta komedie strašnou oblibu. Strašná chvála je na ní, jo, vypsaná. 82% hodnocení, to mluví za vše. Dvě nápovědy jsou venku. Třetí, tam se trošku rozpovídáme, koukneme i na nějaké ocenění. Tak buďte s námi.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na nápovědu číslo 3. Tak, sliboval jsem, že se rozpovídám té nápovědě, tak jdeme na to. Přátelé, tenhle ten film byl nominován na udělení Cesar Awards roku 1987. Nejlepší vedlejší herec a nejlepší scénář, původní nebo adaptovaný. Tady byly tyhle ty dvě nominace. Bohužel to zůstalo pouze u těch nominací, ale i tak je už jenom to, že byla tato komedie nominována. Pojďme se podívat ještě, co bych vám mohl prozradit. Po filmu Kopito, který je z roku 1981, se jedná o druhý snímek, ve kterém tyto dvě postavy, které tady hrály taky hlavní roli, tak se neúmyslně postřelí. Ta střela skončila v noze. Neúmyslné postřelení do nohy. A tohle to můžeme vidět i v tomto snímku, který my dnes hledáme jako tajemný. Tak, stačí. Za chvilku v rámci té poslední čtvrté nápovědy vám prozradím hlavní herecké obsazení a tam už to snad bude úplně jasný. I když ta komedie není zas tak známá, ale je hodně oblíbená u některých fanoušků.

0: Florida SNC, fuck it. 10:30, skoro 2. Jdeme na zprávy.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Pěkné dopoledne. Frekventovanou Jedovnickou ulici překlene přes 100 metrů dlouhá lávka. Pro stavbu přemostění čtyřproudé silnice na pomezí Líšně a Vinohrad vydali zástupci brněnského magistrátu kladné posouzení vlivu na životní prostředí. Lávka bude určená pro chodce i cyklisty. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Oznámení přijali dnes ráno. Postupně kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací policie hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Chorvatské úřady začaly tvrdě postupovat proti turistům, kteří si dopředu rezervují místa na lehátkách tím, že si na ně dávají ručníky a další věci. Pokud u těchto lehátek nikdo není, strážníci ručníky a ostatní věci jednoduše odvezou na sběrné místo. Obyvatelé dovolenkových destinací jejich zásah nadšeně vítají. Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostala administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Utkání na stadionu na Srbské začne v 18 hodin.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou, kde pak máme problémy. Vidím akorát u Hrušovan ve směru na Židlochovice. Tady jsou záchranáři u střetu osobáků a motorkáře. Na místě jsou ještě policisté. Jinak v Brně aktuálně provoz klidný, v celku plynulý, zdržení minimální, tak jen minutku dvě na hlavních místech, křižovatkách Dornych, například Zvonařka a Trnita. Jinak bouračky žádné nahlášené nemáme, horší je na tom dálnice D1. Dávejte pozor, kdo jede aktuálně od exitu 201 Brno Slatina. Tady vidím kolonu zdržení až po D2 a na D2 kolona od Olympie. Šťastnou cestu.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Meteorologové slibují pro dnešek teploty maximálně kolem 24 až 27 stupni Celsia. Venku aktuální teplota právě teď kolem 23 stupni. Od zítřka budou teploty narůstat 28 až 30, od středy potom 31 až 33 stupňů. Dokonce tady vidím i v pátek teploty až kolem 36. Are you ready for-

0: Ale Kašmiráka na Blaine, pojďme na poslední nápovědu z tajemného filmu, přátelé. Já vás ještě navnadím, co vlastně dneska budeme nadělovat. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Mám tady pro vás konzumaci, poukázku konzumační v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Tam si můžete dát nějakou skvělou baštu podle vašeho výběru. No a teď je před námi nápověda poslední. Poslední nápověda. Tady se podíváme na hlavní herecké obsazení. Přátelé, Pierre Richard a Gérard Depardieu, hlavní herci v tomto filmu. Neskutečně úžasná, vtipná komedie, každým momentem. Fakt jo. A mám takové tušení, že ji dneska budou dávat. Tak co? Tajemný film. Zkusme to. 790-107-107, kdo prozradí správný název dnešní komedošky, dnešního tajemného filmu, tak má u nás tuhletu skvělou poukázku. Stačí se jen ozvat. A já vám dám ještě 30 vteřin na rozmyšlenou.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Just a

0: Freebox Free Rádia.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Rádiu.
2: Chápu, složitý. Tak. Velmi složitá komedie. Francouzská, ale dá se to vygooglit. Chválím ty, co negooglí, co pátrají po paměti. Ale pojďme se nakonec podívat, někdo nám volá. Dobrý den. Tak nic. Bohužel. Přátelé, dneska jsme hledali nádhernou francouzskou krimi komedii, která se jmenuje Uprchlíci. Uprchlíci, ano. Je Richard Gérard Depardieu. To je správný název dnešní komedošky. Poukázku si necháme na zítřek. Ed Sheeran, Gabry Ponte a Mauricio Bucalona a dáme taky DJ Saše Gambaré. Za chvilku.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Hřibská 22.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Free Radio 107.

0: Pokračujeme společně, 11. to nekončí, jak jsem zmiňoval kolegyně Peťa dneska v Zubaři, tak to tady za ní trošku protáhnem. Užijeme si celebrity už za chviličku společně. A co nás čeká za hity, bude nový Jane. Dát bude i Oliver Tree. A Gala Free Throne Desire. Roman Koloděj s vámi. A mohl bych, rád bych řekl dokdy, ale úplně přesně vám to nemůžu prozradit. Takže jedeme dál. Maraton vysílání od 7 od rána jede dál na 107 FM.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

0: Time a Alisa, přátelé, celebritky před námi, za chvilku koukneme za šampionem F1. Lewis Hamilton udělal výjimku a na svém Instagramu sdílel fotografie. Jaký? No to se dozvíte za chviličku. A mrkneme taky, vzpomínáte na reality show Zrádci, tak vítězka Zrádců Mia odhalila radostnou novinku. Těšte se, dozvíte se za chvíli.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Party People, 14 minut po 11.
1: Celebrity Show. Celebrity Show na Fee-Rádiu.
0: Celebritky jsou tady, přátelé. Lewis Hamilton, ačkoliv si svoje soukromí střeží, tak udělal velkou výjimku a na svém Instagramu sdílel hned několik fotografií se slavnou přítelkyní Kim Kardashian. Mnozí fanoušci mají za to, že vlivná americká celebrita může sedminásobného šampiona Formule 1 dovést k dalšímu titulu mistra světa, protože vedle ní je údajně jako vyměněný. A podle těch fotografií jim to asi spolu funguje, kvete. Tak, ať to kvete i dál, no a další tituly, třeba se to Kim povede. Tak držíme pěstí, ať to dobře dopadne. Za chvilku mrkneme na zrádce. Vítězka zrádců odhalila radostnou novinku. Držte vlnu.

0: Tak tohle byla Gala, Freed From Desire, 11 hodin 29 minut, čas na zprávy, jdeme mrknout, co je nového. Za chvilku doprava, počasí a koukneme i na další celebrit.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné názvy?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné dopoledne. Dnes začala oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa vede Kněničskou, Veslařskou a Hlavní. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Kněničské. Česko opět čeká slunečné a horké počasí. Od zítřka meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit až 40. V pátek a o víkendu se ojediněle mohou objevit přehánky nebo bouřky. Rychle se šířící lesní požáry ve Francii nyní ohrožují i Bordeaux, šesté největší město země. Zatím byly uzavřeny hotely v bezprostřední blízkosti letiště, které dosud zůstává v provozu. Úřady jsou však připraveny i na možnost, že bude nutné evakuovat celé město, které má zhruba 1,2 milionu obyvatel. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. Úspěchu se dočkal také český jezdec Matias Vacek, který se stájí Lidl Trek ovládl hodnocení týmů.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdem omrknout dopolední dopravu, jak to vypadá. Přátelé, pozor, v Brně Klobásova ulice, havárka dvou osobáků. Projíždíme tu jedním pruhem zdržení nárazové. To je teď aktuálně jediná bouračka, co se týče centra města Brna. Jinak okolí taky jezdíme v pohodě bez bouraček. Kde to není v pohodě, tak je to mezi exitem 10, pardon, to je 210, Holubice, tady vidíme, máme nahlášenou kolonu, kdo jede ve směru k Brnu, a D2 stále postává, tak se obrňte trpělivostí. Šťastnou cestou, kdyby něco, volejte.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak odpolední maxima dnes kolem 27, tak nějak by být mohlo. Teplota venku právě teď 24 stupňů. Od zítřka teploty kolem 30, no a od středy, čtvrtka a pátku tropy zase budou 40.

0: So it sounds like a helicopter.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě. A aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rita Ora. Fanboy Slim dohromady Praise You 11.40.
1: Celebrity Show. Celebrity Show. Na Fíradio.
0: Přátelé, vítězka druhé řady zrádců Věra Kirchnerová alias Mia se pochlubila radostnou novinkou. S partnerem čekají miminko. Ano, fanouškům to oznámila dojemnou fotkou na Instagramu. Jinak Věra Kirchnerová alias Mia, tak té se po vítězství reality show jenom daří. Nejenže má vedle sebe milujícího partnera, zároveň oznámila, že s ním čeká miminko. Hezky světu to odtajnila na sociálních sítích, kam přidala dvě černobílé fotografie. Tak, můžete se na to podívat. Gratulace veliká, samozřejmě i od nás. Taylor Swift, za chvilku čauky a bude to i Precioso.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Naštěji už tam bude.
6: Přestaň! Chtěj mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Trio za Marvin, Vojlo Veder, ty Dancáre, 11 hodin 54 minut. Tak přátelé, natáhneme si to do jedné, jo. Od 7 do jedné, to je dneska vysílací maraton teda. Co nás čeká? Skvělá muzika, jak by ne, samozřejmě, jak jinak u nás na Fríčku je ta nejlepší, nejnovější a taneční. No a taky zajímavé informace z Brna. Před námi je Žijeme Brnem, hodinka plná informací. Například už za chvilku se podíváme na tankodromy, které promění na nové silnice. Na Brněnsku ještě letos opraví 4 okresky, o které se jedná, to se dozvíte za chviličku. Pojďme mrknout společně taky na muziku, která nás bude doprovázet k těm informacím. Bude tu například Robin Schulz. Váhne také Mikulasa Trips. A Bob Sinclair nás roztančí. Rock This Party. Dobrou chučko Vítku. Za pár minutek pravé poledne. A s vámi Roman Koloděj. Dneska až do jedné.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Chuck Derbary, Flor Flappy Moody, 6,5 minuty po 12. Za kým půjdeme, co budeme? No, přátelé, mrkneme do Brna, samozřejmě prozradím vám, na jakých místech můžeme ještě letos očekávat na Brněnsku opravy komunikací. Za chvíli se na to kouknem, teď přehled toho nejnovějšího. Free Radio, hudební novinky.

0: skript a vylajem, přátelé, dobré zprávy. Budou se opravovat komunikace. Radio, ještě letos začnou opravy silnic na čtyřech místech Brněnska. Rekonstrukce se dotknou okresních tahů druhých a třetích tříd v celkové hodnotě přes 200 milionů korun. Radní Jihomoravského kraje minulý týden odsouhlasili zahájení výběru firem, které rekonstrukce provedou. A kterých míst se to týká? Tak například Židlochovice-Žabčice. Více než 3 kilometry dlouhý úsek mezi Židlochovicemi a Žabčicemi na Brněnsku opraví dělníci v tomto a příštím roce. Oprava se dočká také jednou z hlavních dvou spojnic mezi Oslavany a Ivančicemi na Brněnsku. Další nový povrch bude i mezi Lomnicí a Brumovem a taky mezi Ořechovem a Mělčany. Máme se na co těšit? To jsou plánované opravy komunikací, protože tady ty silnice vypadají jak tankodrom. Tak ať se zadaří. Mikolas, za chvilku Kygo a Bob Sinclair.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Let's go! Bob Sinclair, Rock This Party, tohle byla skvělá party taneční věc z roku 2006. 12 hodin, 29 minut, čerstvé zprávy. Opět připravuje Petra, pojďme se podívat, co je nového. Doprava, počasí, omrkneme to společně, no a za chvilku. Tady mám pro vás jeden tip, kam vyrazit zadarmiko na skvělou podívanou. A těch skvělých podívaných bude tuším 8, no, abych neplácal. Myslím si, že projekt se tady vidím 3 víkendy. Tak pozor, už jsem zmínil slovo projekce, dostaneme vás do letního kina. Tak si na to počkejte.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Vítejte u zpráv. Gymnázium v Řečkovicích čeká v následujících letech modernizace za přibližně 500 000 000 korun. Projekt počítá s rekonstrukcí školní budovy, novou sportovní halou pro zhruba 600 diváků, venkovním sportovištěm a parkovištěm. První etapa prací za více než 100 milionů by měla začít v příštím roce. Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce ponovu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Nový britský premiér Andy Burnham je připraven odporovat americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, pokud si to vyžádá národní zájem. Řekl to ve svém prvním velkém rozhovoru po nástupu do úřadu. Burnham také uvedl, že se nezaváže k termínu, kdy vláda začne na obranu vydávat 3% hrubého domácího produktu. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá v Brně a okolí. Jezdíme, přátelé, tuším už bez komplikací. Kolona. Máme kolonu nahlášenou mezi Holubicemi a Brnem. Tady dávejte pozor, jedná se o pravý pruh, kamiony v pravém pruhu. Opačným směrem od Prahy na Brno, tady to většinou bývá taky zaštosovaný, ale koukám se, podle webkamer se jezdí úplně v pohodě. Kolona je nahlášená, kdo jede od Olympie po D2 a chce se napojit na D1, tady je to složitější, tady to máme trochu zaštosovaný, tak na to dávejte pozor. No a ještě se jdeme podívat na trasu mezi ty Kobylnice. Tady spadly troleje, opravovali se, tady už je to snad v pohodě průjezdné, ale Chrlice a Tuřany, tady jsou komplikace, tak se obrňte, taky trpělivostí kolony tady jsou. Šťastnou cestu, kdyby něco volejte nebo použijte naší aplikaci a my to rozhlásíme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 24 až 27. Teplota aktuálně venku 24 ukazuje. Zítra 28 až 30 a od středy ty teploty budou nad 30. Dokonce tady koukám pátek teploty až 36.

0: Tentokrát ne v Brně, přátelé, mám pro vás výbornou zprávu. Pojďme se podívat, co nás čeká. 6 filmových večerů zdarma. Ano, dukovanské autokino zahájí jubilejní 10. ročník. Parkoviště u jaderné elektrárny Dukovany se v druhé polovině srpna znovu promění v letní kino. Jubilejní 10. ročník nabídne během 3 víkendů 6 filmových projekcí a vstup bude tradičně zadarmiko. Od 14. do 29. srpna promítat se začíná ve 20 hodin a 30 minut. Kdo ještě nebyl, mrknout na tuhle skvělou podívanou, ono se dopromítá na ty sloupy dukovanský. No, tak může vyrazit. Každopádně kouzlo derby. 14. srpna boží úlet, 15. tady vidím ještě dalších 5 švestek, Zootropolis a spoustu dalších filmů. Tak doufám, že si najdete ten svůj a možná vyrazíte kousíček tady od Brna v Dukovanech na letní kino.
1: Free Radio, co je nového?
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude. Váš Bolek.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Tarara.
1: Tarara. Tarari. 12:55. Co měla Markéta Hučková k obědu? Dobrý den, ahoj.
2: Dobrý den. Hele, dneska jsem měla krásný oběd, dělala jsem hovězí se šampionama a s rýží.
1: Takže domácí vařeníčko.
2: No právě včera jsem se dívala tady na net, jak to vypadá s průměrnou cenou meníčka v Brně.
1: Mm-hmm.
2: A zdražilo se to a průměrně to vychází na 186 korun.
1: O 6 korun došlo nahoru. Prý.
2: Jo, četl jsem to.
1: No. Na druhou stranu, meníčka za 186, jako za 186 nakoupím potraviny a uvařím pro celou rodinu, ne?
2: No právě.
1: Je to boj.
2: Jako, když si dáš jedna a jedna dohromady, hele, jako za toho jednoho člověka to člověk zkousne, ale když třeba jdete ve dvou, tak už si to jako sakra rozmyslíš. Takže domácí kuchyně vede u mě.
1: Ano, ano, a ještě k tomu burgery máš ráda, že?
2: Je to tak.
1: Jenomže, Markéta má ráda burgery, ale nejí bulku, přátelé. To je snad první člověk, kterýho jsme měli takovou rádiovou poradu. Ještě před prázdninami. A Markéta si objednala burgera. Snědla všechno, ale nechala tam ty dvě bulky.
2: Tak maso, ne? Priority.
1: Maso, tak prostě neobjednáš karbonátek, člověče, nebo...
2: Tak to nemají v nabídce, že jo? To není ale karte, takže... takže já to řeším takto, ale Romane, možná tě překvapí, že třeba já, když si dám vývar, tak já nejím ty nudle.
1: Vývar nejíš nudle?
2: Mám to takový komplikovaný.
1: Tak... A co třeba játrový knedlíčky?
2: Ty jsou dobrý. To je to maso, no, to jsou ty priority prostě.
1: Co máš úplně nejradši nejvíc ráda za jídlo?
2: No, hovězí jednoznačně.
1: Stejčky a tady takový. A co nesnášíš?
2: Co nesnáším?
1: Třeba taková čočka na kyselo.
2: To můžu. Jo? Hele, teďka tak jako v rychlosti, co nesnáším? Všechno mám ráda, ale takový ty tlustý masa to ne.
1: Co nesnášíš? Tam. Já vím.
2: No?
1: Bulky na hamburgeru. Tak Markéta, poznali jste, je tady dneska za Kýťu. Dneska to máš dokdy? Do 17?
2: Jo, je to tak. No a když jsme u tebe, tak jaký ty máš nejoblíbenější jídlo?
1: Svíčkovou na smetaně. Rozhodně, vede.
2: Takže taky hovězí prostě.
1: Jo, tak ale to je vařený, že jo? To není jako žádný jako luxusně udlaný stejčík, ale tam jde o tu omáčku, že jo?
2: Taky můžu, no.
1: Tak jsme teď možná našim posluchačům udlali chutě, ale ty už mají třeba po obědě, že jo? Já jsem ještě neobědval, tak proto se bavíme o jídlo. Já mám hlad jak vlk teda.
2: A co máš dneska dobrýho?
1: Nevím, ještě si tam půjdu něco, budu si tam něco uklonit. Ale podíváme se i na naše hudební meníčko. Tohle je Kaskáda a novinka Utopia. Rád bude Federico Scavo a budeme tančit, trsat jak někde na pláži Hot Banditos. Mějte se krásně a se těším zítra v 7 ráno.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Fresh Radio, tak to už vám přeje Markéta. Dneska s váma strávím odpoledne, no a uděláme si to při pondělku hezký. Skvělá muzika, k tomu spousta informací a za chvilinku nás čeká taky třeba jazykolam, tak já jdu vybrat nějaký neškodný, jak se hnedka při pondělku úplně neodvaříme. Vy si zatím užívejte poslech, před námi pecka Trouble So Hard anebo letní hit Summer Is Magic. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Před chvilinkou jsme si mohli procvičit společně s Federikem Skavem na Free Radio R. A teďka jdeme procvičovat hř. A jazykolon, který jsem dneska zvolila, vypadá docela neškodně, tak doufám, že to společně nějak zvládneme a že jsem si nenaběhla na vidle, ale vybrala jsem na pohled relativně jednoduchý kousek a ten zní, bacha, vytři ty tři trichtýře, vytři ty tři trichtýře. Máte to? Vytři ty tři trichtýře. Tak teďka se koukám bokem a zkusíme to pěkně po paměti. Tak jdeme na to. Vytři ty tři trichtýře, vytři ty tři trichtýře, vytři ty tři trichtýře, vytři ty tři trichtýře, vytři ty tři trichtýře, vytři ty tři trichtýře, vytři ty tři trichtýře. Tak mělo by to být sedmkrát, jak jsem říkala, tak vypadalo to docela jednoduše, tak doufám, že se vám taky zadařilo. No a za odměnou už slibovaná novinka od Kaskády Utopia, tak užívejte poslech a za chvíli si dáme do uší taky čerstvé zprávy.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Banditos, máme 13.31 a přesouváme se na ukázky další muziky, která se k vám pohrne. Za chvilinku na Free Radio třeba Alessandra. Chystá se pro vás i skvělá pecka So Much Love. A dáme i Deora. Ještě než se do toho ale vrhneme, tak tady máme slibované zprávy a potom taky mrkneme, jak to jezdí a jaké nás čeká počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné odpoledne. Brněnská zoo slaví mimořádný úspěch. Podařilo se jí poprvé v historii odchovat užovku sanmartinskou. Jedná se zároveň o první úspěšný odchov tohoto druhu v celé Unii českých a slovenských zoo. Tato nejedovatá užovka dokáže při ohrožení, kromě syčení, vydávat i výrazně hlasitější zvuky, připomínající vrčení nebo výkřik. Mladík v Pardubickém kraji využil umělou inteligenci k tomu, aby od pasu nahoru svlékl svou známou. Fotku následně rozeslal nejen poškozené, ale i společným známým. Nové ustanovení trestního zákoníku však na tento trend využití umělé inteligence pamatuje. Za takzvaný deepfake tak muži hrozí až 5 let. Americké ministerstvo obrany zveřejnilo nové statistiky zraněných a padlých amerických vojáků v konfliktu s Íránem. Podle databáze Pentagonu už zemřelo 18 Američanů a dalších 624 bylo zraněno. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A opatrní buďte v Králově Poli, tady v Poděbradově ulici na křižovatce s ulicí Antonína Macka srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte zde s omezením. Opatrně taky v opuštěné ulici, tady stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu. A ještě když se podíváme na aplikaci, jak to jezdí, tak je hlášena čerstvá nehoda na ulici Dornych. Tak i tady je malinko hustější provoz zřejmě tady z tohoto důvodu. Jinak nám to trošku houstne taky v okolí opuštěné a Zvonařky. A počítejte s tím, že pokud se pohybujete na dálnici D1, tak před křížením s D2 to trošku houstne a stejně tak potom směrem na Holubice. Tam byste mohli ztratit klidně i 15 minut, tak s tím počítejte, hlavně šťastnou a pohodovou cestu, a kdybyste věděli nějaký další informace nebo zprávy ohledně brněnské i mimo brněnské dopravy, tak jsem s nimi.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venko 27 stupňů, maximálně o ten stupínek nahoru nám to ještě dneska povyskočí. Zítra očekávejte podobné teploty okolo 28. Od středy už se potom obrňte, protože teploty porostou strmě nahoru. Středa hlásí 31 a naprosto slunečnou oblohu. Ve čtvrtek je nahlášeno 35 stupňů, pátek 38. No a v sobotu očekávejte 34 stupňů a k večeru i bouřky.

0: Rádio. Burza práce.
1: Dneska hledáme na Free Radio fyzioterapeuta nebo fyzioterapeutku. Náplní práce by bylo cvičení individuální i skupinové práce u lůžka i v tělocvičně, nácvik používání kompenzačních pomůcek. Požadují středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, a to v oboru rehabilitace. Znalost práce na počítači, Word, Excel, a výhodou je potom znalost programu Cygnus. Taky požadují komunikativnost, samostatnost a zodpovědnost. Zaměstnavatel nabízí práci na plný úvazek, plat mezi 42 a 47 tisíci korunami měsíčně. K tomu zaměstnanecké výhody, vzdělávání v rámci akreditovaných školních kurzů, stravování, penzijko, pracovní oděv a obuv, a k tomu 6 týdnů dovolené.
0: Free job.
1: A hledá se i strojní zámečník / brusič. Náplní práce by byly zámečnické práce, jako je broušení, vrtání, závitování, řezání, práce s ručním i strojním vybavením, a je to práce na jednosměnný provoz. Požadují manuální zručnost, pečlivost a spolehlivost, a samozřejmě výhodou je vyučení nebo praxe v oboru a také znalost práce s vysokozdvižným vozíkem. Nabízí tady taky rovněž práci na plný úvazek a plat se pohybuje mezi 25 a 32 tisíci korunami měsíčně. K tomu zázemí prosperující a stabilní společnosti a menší kolektiv pracovníků. Pokud vás dnešní nabídka práce zaujala, tak mrkněte na stránky freeradio.cz/burza práce, kde najdete více informací a kontakty. No a pokud i vy sami byste měli zájem inzerovat na našich stránkách svou nabídku práce nebo brigády, tak pište na práce@freeradio.cz a my už vám to pomůžeme dostat mezi lidi.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: A tento týden pro vás mám opět i jeden dokument v překladu Sia nostalgie po přítomnosti. Tušíte správně, bude to o zpěvačce jménem Sia, odvážný zážitek, který boří hranice žánru a mění popovou poetiku v ryzí umění. Slibuje nám to uchvatné hlasy, dechberoucí choreografické a ikonické výkony a to všechno v kinematografickém pojetí a za doprovodu nepřekonatelného katalogu hitu. Takže pokud jste fanoušci této zpěvačky, tak se určitě vydejte do kina na film Sia nostalgie po přítomnosti.
2: Odpolední free party na Free Radio.

0: Dvě minutky nás zbývají do 14. hodiny, posloucháte odpolední Free Party na Free Radio 107 FM a další muzika, tak ta už se k vám hrne a je nachystaná, tak pojďme pěkně na to. Dáme si třeba Lorana Wolfa a No Stress po 14. Proložíme novějším kouskem od Keši. Make me origami. Následující půlhoďce se taky zatouláme zpátky do milénia a chystá se pro vás pecka Lady od Moja. A za chvíli už k vám taky začnou proudit první tipy na to, kam se dá dneska a v nejbližších dnech vyrazit, tak si na to počkejte.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: No stres, tak doufám, že takhle nějak v takovýmto duchu probíhá vaše dny, jako vaše pondělí pracovní. 14.04, to je přesný čas, s vámi na Free Radio Markéta a my se za chvilinku mrkneme na vyloženě antistresový program a to na Hvězdárně na Kravýhoře. Ve středu je Úplněk, takže je jasný, že už teďka je zaručena parádní podívaná. K tomu teplý večery, takže co víc si přát, za chvilinku prozradím víc. Teďka další pohodová pecka Feels Right.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Brněnská hvězdárna vás zve už na dnešní večer na pozorování večerní oblohy. Už jste někdy na vlastní oči spatřili třeba krátery na Měsíci, Saturnův prstenec, Jupiterové bouře a satelity, srpek Venuše, barevné dvojhvězdy nebo třeba jiskřivé hvězd dokupy, tak se na to přijďte podívat na hvězdárnu Brno. Komentované prohlídky večerní oblohou vedou odborní průvodci a s ohledem na to, jak se mění vlastně ty polohy těch vesmírných těles a taky roční období, tak je každá taková výprava zcela jedinečná. Pozorování je vhodné pro návštěvníky jakéhokoliv věku, ale doporučuje se alespoň mít 10 let. Pozorování začíná už dneska ve 22 hodin a trvá zhruba hoďku, ale bývá o to docela zájem, tak raději mrkněte na stránky hvězdárny a ulovte si zavčas vstupenku.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: máme 2 minuty před půl třetí. Na Free Radio dozněl Mojo a Pecka Lady z roku 2000, takže 26 let starý kousek. A pořád dobrý. A další muzika, která se k vám chystá, bude taky dobrá. Dáme třeba Klas a Pecku se dnes. Pořádně nám to tu nakopne i Florfila. Yeah. A dáme i Minelli. O muziku postaráno a teďka taky čerstvé zprávy.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Free Radio.
1: Pěkné odpoledne. Žabovřesky chystají obnovu jednoho z charakteristických míst veřejného prostoru. Park na Bráfově získá novou dominantu, rozměrnou uměleckou kovovou plastiku žáby, která bude současně fungovat jako fontánka. Slavnostní odhalení nové plastiky s doprovodným programem proběhne ve středu od 17.30. V blanenské místní části Obůrka vzniká nové multifunkční hřiště za 3,3 milionu korun. Sportoviště s umělým povrchem bude sloužit pro malou Kopanou, tenis, volejbal nebo streetball. Další sportoviště město buduje u základní školy Salmova, a to za zhruba 6,5 milionu korun. Britští lékaři poprvé podali člověku novou vakcínu proti ebole, kterou vyvinuli vědci z Oxfordu. Doufají, že by mohla zpomalit šíření nakažlivé nemoci, jejíž vlny pravidelně zasahují Afriku. Vědci při vývoji vakcíny vyšli ze stejné technologie, jakou využila tzv. Oxfordská vakcína AstraZeneca proti covidu. Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Utkání na stadionu na Srbské začne v 18 hodin.
0: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: A dnešní pondělní provoz vypadá docela přívětivě. Pozor si raději dávejte ještě přeci jenom v Králově poli, tady v Poděbradově ulici na křižovatce s ulicí Antonína Macka srazil osobák cyklistu. Tak zde by ještě mohlo být nějaké došetřování a ještě počítejte s hustějším provozem v okolí Zvonařky a Opuštěné a stejně tak na dálnici D1 v okolí, kde se kříží s D2 a potom nám to housne ještě směrem na Holubice a kus dál až po Kroužek. Jinak co se týče provozu v centru města Brna, tak tady opravdu klídek, pohoda a zdržení naprosto minimální, tak ať to vydrží.
0: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Aktuálně jsme venku na 26 stupních, počítejte s tím, že zítra se nám začne oteplovat, dostaneme se na nějakých 28, 29 stupňů a od středy už nám to povalí nahoru, středa hlásí naprosto jasnou oblohu, k tomu 31 stupňů, ve čtvrtek 35 a lehce zataženo, no a v pátek už šílený 38.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A mám tu tady taky jeden tip na zítřejší ráno. Archeopark Pavlov se totiž už zítra připojí k celorepublikové akci Archeologické léto. Ta přivádí návštěvníky na zajímavé archeologické lokality, a to v doprovodu odborníků. Komentovaná prohlídka tak bude zahájena v muzeu Archeopark Pavlov a poté můžete pokračovat individuálně archeostezkou na místa nejvýznamnějších nálezů. Je tedy nutné se na prohlídku rezervovat a kapacita prohlídek je omezena, takže raději na to mrkněte. Zítra se tedy vyráží v 9 hodin a je to naplánováno zhruba do 11. Kdyby vám to náhodou nesedělo nebo by na vás nevyšla místa, tak budou i další termíny, třeba 11. srpna a potom třeba taky 25. Místo srazuje tedy před hlavním vstupem do Archeoparku Pavlov. Vstup do expozice pro účastníky archeologického léta je potom zdarma. Expozice je bezbariérová a stejně tak je dobrá i trasa. Není vůbec obtížná, vzdálenost na lokalitu je zhruba do 1 km a jde se po zpevněných rovných cestách, takže je to vhodné i pro vozíčkáře nebo klidně pro kočárky. Tak pokud máte na zítřek program, tak klidně vyrazte.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
0: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
0: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.
2: Na co číslo?

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve scénáři?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A už tuto středu se bude pořádat třetí ročník akce Stůl ve středu, což je taková vlastně sousedská slavnost, která se koná na Moravském náměstí. Bude tam tedy prostřený dlouhý stůl, který se potáhne vlastně od sochy Jošta až k parku k fontáně. No a myšlenka sousedské slavnosti je velice jednoduchá. Každý by měl ke stolu něco přinést a nejlépe se tak podělit i se svým okolím. Můžete vzít třeba i klidně nějakou kytaru nebo hudební nástroj, protože návštěvníci si vlastně sami vytvoří doprovodný program. Můžete usednout k prostřednému stolu už mezi 17. a 18. hodinou a mělo by to trvat zhruba až do 11. večerní, takže pokud nemáte na středu co dělat, tak vyrazte zasednout. Free Radio. Free Radio.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka 2001.

0: Tři minuty před třetí hodinou na Free Radio dozněla pecka Hold You na Free Radio. No a my pokračujeme dál se skvělou taneční muzikou, takže rozhodně držte vlnu 107 FM. Za chvilinku si dáme třeba Flow Ride s Kešou. Přicupita i nabušená Sigma. A trošku se vrátíme společně v čase, dáme Jamelio. Takže skvělá muzika a samozřejmě i spousta dalších informací a zajímavostí na Free Radio pokračuje i po 15. hodině, tak užívejte poslech a krásný pondělí.
1: Free Radio 107 FM.

0: Chvíli po 15. posloucháte odpolední Free Party na Free Radio, dneska tedy s Markétou. No, z muziky nás toho čeká spousta, třeba Sony Fodera nebo dáme Fly Project a mrkneme taky na frajera, kterým je řidič brněnské MHD. Za okamžik se tomu podíváme na zoubek. Tak hlavně, pokud třeba už teďka máte padla a zažíváte takovou malou euforii, tak bezpečně a v pořádku dejte domů, no a vy ostatní, co třeba ještě makáte, tak vám přijď vám toho rychle utíká takhle při pondělku.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: frajer nebo loser?
1: A dneska si dáme při pondělku frajera, řidiče, který vlastně zastavil, když v poledne projížděl brněnskou Líšní, a tam se všimla plačící dívenky, která vlastně seděla na zastávce a plakala. Když se jí ptal, proč vlastně je smutná, tak rozrušené dítě před ním chtělo utéct, no a tak musel přivolat strážníky. Ti zjistili, že holčička bydlí nedaleko, společně s bratrem byla na cestě domů, ale nestihla nastoupit do autobusu a zůstala tak sama, taková docela noční můra. A právě dívenka se bála před uniformovanou hlídkou, ale naštěstí strážníků se i svým přátelským přístupem podařilo ve spolupráci s právě řidičem 47letým mužem přesvědčit, že jí chtějí pomoct. Holčička se tak brzy uklidnila a hlídce nakonec pověděla, že vlastně bydlí nedaleko. Strážníci ji poté doprovodili domů, kde už na ní čekali řidiče. Ale na začátku to vlastně celý spískal řidič, který je dnešní frajer.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Minutku po půl čtvrté na Free Radio dozněla Jamelia a my se přesouváme zpátky mezi novější muziku. Za chvilinku na Free Radio třeba Artemas. Dále nastoupí Lešuk. A těšit se můžete i na Timmyho Trumpeta. Ještě dáme drobnou odbočku před muzikou a zkontrolujeme, jak to jezdí.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: V tuto chvíli by měly být vyřešeny všechny dopravní komplikace a havárky, které se řešily na území Brna, ale počítejte s hustějším provozem, který už se opravdu přihlásil o slovo, takže počítejte se zdržením zejména na D1 směrem před Vídeňskou, toho usne potom u křížení D1 s D2, která nám taky pěkně stojí, a hustější provoz je i na Hněvkovského v okolí Zvonařky a Opuštěné, a hustější provoz v tuto chvíli hlásí i Jedovnická a Žarošická. Jinak centrum města Brna vypadá relativně v klidu, ale počítejte s tím, že v tuto hodinu nějakou tu minutku na cestách rozhodně můžete ztratit. Ještě koukám tady na Kníničskou, kde by to mělo být taky s pár minutkovým zdržením. Hlavní je, že se ale nebourá, tak doufám, že to vydrží, hlavně šťastnou a pohodovou cestu s Free Radiem, a kdyby cokoliv, využijte apku a nebo cinkněte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku příjemná 26, zítra bychom se měli pohybovat ještě o 2 stupně výš a od středy už očekávejte tropické teploty. Středa hlásí naprosto jasnou oblohu a k tomu 31 stupňů Celsia, čtvrtek potom dokonce 35, no a pátek 38. V sobotu by se mělo v uvozovkách ochladit na 34 a k večeru by měly dorazit ještě nějaké ty bouřky a přehánky, tak s tím počítejte.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A dneska se na Free Radio budeme zabývat taky otázkou, kam s ním, respektive kam s tím. O čem se bavím? Myslím kávovou sedlinu. Před chvilinkou jsem si dělala kafčo, tak jsem si říkala, tyjo, jak se to dá asi tak jako využít. Nějaký typy znám, používám a některý jsou pro mě nový, tak třeba obohatím i vás. Tak jednak kávová sedlina neboli logr se může použít jako třeba přírodní hnojivo, mají ho rády třeba rajčata nebo hortenzie. Potom taky kávový peeling, to je skvělá věc. Normálně si logr promícháte s nějakým kvalitním olejem, třeba s oliváčem, anebo s kokosákem a uděláte si peeling, no a jste jako nový. Další je obrana před nevítanými hosty, jako jsou slimáci, mravenci, mušky. Vysušený logr můžete přimíchat do půdy okolo ohrožených rostlin, anebo si z něj klidně udělat pořádnou odpuzovací hradbu. Potom se dá kávový logr využít tak jako mořidlo na dřevo, ale jenom je potřeba pak ještě dřevo nechat uschnout a zalakovat a budete mít jedinečnou barvu, třeba poličky nebo nějakého vašeho nábytku. No a další tip, který se v těchto dnech opravdu hodí, tak zkuste se obklopit kávovou sedlinou a počkat, jestli odradíte komáry, když budete sedět večer třeba na zahrádce nebo na terase. Mělo by to fungovat a měl by být pokoj od hmyzu, komárů a otravných mušek. Tak můžete zkusit. A pokud si dáváte třeba taky kávičku, tak ať vám chutná stejně jako další muzika. Před námi slibovaný Timmy Trumpet a nebo Lost Frequencies.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Tento týden je v kinech také drama s názvem Padlé ovce, které ukazuje realitu současného Myanmaru, který může v očích dvou mladých žen vypadat tíživě. Uprostřed textilní továrny průmyslového Rangunu čelí pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku a ekonomické nejistotě. Drsný rytmus všedních dní ubíjí možnosti mezilidského spojení, i tak ale obě ženy nepřestávají snít o nalezení intimity a úniku. Film, který získal Křišťálový glóbus s názvem Padlé ovce, je právě teď v kinech, tak se na něj můžete vypravit.

12.56, posloucháte odpolední Free Party na Free Radio, před námi poslední společná hodinka a z muziky třeba Robin Schulz a za chvilinku po 16. už třeba taky Pitbull a Neo a Afrojack. Bude i novej Baker Matt. A připravená je i pro vás zpátečka Busta Rhymes, Mariah Carey, tak se těšte. Skvělá muzika na Free Radio pokračuje. Free Radio.

Give me everything na Free Radio doznělo, no a co vám dám já? Po 16. hodině, konkrétně 16.04, už se chystá pro vás další muzika. Dáme si třeba Martina Garrixe s Edem Sheeranem, potom taky Klas a tak dále, no ale potom bacha. Chystá se i rubrika Cover nebo Remix a dneska bych to viděla na nějakou taložku a bude to pořádně nadupaný, o to se postarám. Tak držte volno 107 FM a užívejte pondělí. Free Radio. Hudební

0: hudební covery a remixy. Covery a remixy na Free Radio.
1: Původně jsem myslela, že dneska dáme něco italského, měla jsem v hledáčku Gigiho D'Agostina, ale potom mi skřížil cestu Sash a jeho Adelante, a to v podání od britského DJ a producenta Oliho Jamese. Dáme si takovou drobnější ukázku, kdo by si nevybavil hnedka od prvních tónů, tak tady je. Origoš, Sash, rok 1999, no a právě v roce 2024 si to vzal do parády Oli James, který se tím dost proslavil, hlavně teda původně předělávku Ekvádoru, ale potom i dalšíma předělávkama Sash. Tak pojďme na to.
2: Free Radio. Free Radio.
3: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Adelante v podání Oliho Jamesa docela drsnej kousek ve finále, no a my pokračujeme dál, protože Adelante znamená vpřed, no a před námi třeba Rudimental.
1: Free Radio.

0: rádiu. Kande razit.
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
2: Zpátečka Free Rádia. Zpátečka Free.

0: pohodový R&Bčko, který doznělo minutu před půl patou na Free Radio, a tak to jdeme promíchat trošku energie. Ava Max. Ain't nobody touching my mama. Dal pro vás chystám třeba Marka Korna ve spolupráci se Semitu a Pecku I Surrender. A pro pohodový odpoledne na Free Radio zazní taky Shakira a Pecka Zoo. Do brněnský zoo se můžete jít mrknout třeba taky na nově vylíhlý hady. Ale teďka už se přesouváme taky na dopravu a počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: V tuto chvíli naštěstí nemám hlášeny žádné dopravní nehody, ale počítejte s hustějším provozem, a to zejména v okolí Zvonařky a Opuštěné. A taková, dá se říct, hustější doprava, tak to je i na D1 u křížení s D2 a potom i dále směrem na Holubice. Tam si možná nějakou tu minutku postojíte a něco málo ztratíte. Jinak provoz vypadá relativně klidně, maximálně ještě možná v okolí Moraváku, Hybešky, Nádražní ulice, tam by to mohlo malinko pozlobit, ale jinak jezdíte ukázkově, tak ať to vydrží, pevné nervy za volantem. A kdybyste přeci jenom narazili na nějaké komplikace nebo nedej bože dopravní nehody, tak šup sem s nima na Free Radio. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venkovní teplota se nám ustálila na 25 stupních a vypadá to, že víš, už to dneska nepůjde. Zítra počítejte ještě s relativně příjemnými 28, ale od středy už začnou tropy. 31 stupňů, čtvrtek hlásí 35 a v pátek dokonce 38. V sobotu to mírně klesne na 35, byly hlášeny poušky, ty teďka zase zmizely, ale uvidíme, jak se to bude celé vyvíjet. Každopádně myslete hlavně na to, abyste byli ve stínu a dodržujte pitný režim. A taky dodržujte příval skvělý muziky teďka Ava Max a taky Lukyho vtípek.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Jihomoravský kraj podpoří 3 záchranné stanice, více než 1 000 000 korun si rozdělí záchranné stanice z Buchlovic, Hané a stanice pro dravé ptáky Rajhrad. Ošetřovatelům peníze umožní další péči o zraněná zvířata, tak jejich návrat do přírody a poradenství pro veřejnost. Dalších 150 tisíc korun potom dostane hnutí Brontosaurus, které pořádá ekologické projekty pro mládež. Ručně rokama ochránců přírody projde přes 30 tisíc zraněných zvířat a jejich počet stále stoupá, od ptáků popálených od drátů vysokého napětí přes sražené ježky až po osiřelá mláďata, která by bez lidské pomoci nepřežila. Kromě samotné záchrany zvířat tyto stanice nabízí také výukové programy pro školy nebo exkurze pro veřejnost. Tak super, že se myslí i na zvířátka. A my si dáme tematicky Shakiru a Zoo.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: Freebox Free Rádia. Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Řečkovic do Jundrova? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

protože nás v následujícím týdnu čekají pořádný vedra, jak už jsme se tady několikrát na Free Radio dneska bavili, tak se nabízí otázka, kam se jít vykoupat, kam se jít ochladit. No a samozřejmě se nabízí taky přírodní koupaliště a dobrá zpráva pro všechny je taková, že voda na přehradě a v nejbližších takhle vodních nádržích, co se dívám, tak je jednoznačně vhodná ke koupání a krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje hodnotí známkou 1. Maximálně, co tak vidím, takže vlastně všechna koupaliště na Brněnské přehradě jsou na jedničku, což je skvělá zpráva a trošku mírně zhoršený stupeň, tak ten obdržela horní nádrž Laguna 2 na Nových Mlýnech. Tam má tedy dvojku, ale pořád je to velice dobrá kvalita vody, je to voda vhodná ke koupání, ale možná tam prostě narazíte na něco, co vám trošku zkazí ten zážitek, trošku zhoršený smyslově postižitelný vlastnosti. Takhle to tady uvádí krajská hygienická stanice. Takže dobrá zpráva je, na přehradu nebo třeba klidně i na rybník Suchý v okrese Blansko se můžete vydat bez obav. Free Radio 107

0: Mě to rozesmálo, protože zrovna Katy Perry a Woman's World, jako ten ženský svět, jsem přerušil já. Já bych třeba jako, kdybych šel okolo ženského světa, tak bych ho nějak nenarušoval. Já bych jenom zpovzdálí pozoroval, co se v ženském světě děje, ale náhodou řekla to docela pěkně a líbí se mi, že teďka už to bude tak jako genderově vyrovnané vysílání.
1: Dneska jsem byla taková trošku v sendviču, no, jako přede mnou tady byl Roman a tak...
0: Jakože před tebou chlap, po tobě chlap, počkej, tomu říkáš. Přátelé, máme nový objev od Markétky, moderátorský sendvič.
1: Ano,
0: je to. Není to nic prostého, nemyslete si, ale v podstatě je to žena obložená dvěma muži.
1: Dá se to tak říct.
0: Sice ve vysílacím čase, ale je to pravda, no.
1: Tak co, tak jsem se trošku z toho zapotila, bude svět? Trošku to svoukneme i novýma skútrema. A chystá se i Steve Aoki. A samozřejmě taky Lukin, tak za chvilinku Freebox.

0: 2, 1, start! Dámy a pánové, krásné odpoledne, je to tady. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, máme to dneska celkem s časovým přestíhem. Půl minutky k dobru, většinou jsem tady 4 minuty po 17. Dneska 3 a půl minutky po 17. Já doufám, že máte dobrou náladu, doufám, že po víkendu jste odpočatí, plní energie, no a že vám to pondělí, které je dneska trošku komplikovanější, jak v dopravě, tak i všeobecně, že vám nesebralo takzvaně vítr z plachet a že máte pořád široké úsměvy na tváři. Startujeme Freebox. Ve Freeboxu první pecka, kterou už pro vás nachystala Marketka, což jsem rád, protože je to skladba, kterou mám i já rád, Steve Aoki, Ellie Oaks a taky Saša. To znamená, Gravity je první kousek, druhý kousek ve Freeboxu budou Galantis a 5 Seconds of Summer. Je to samozřejmě skladba Lighter, kterou znáte z vysílání Free Radia. No a já budu dál plnit vaše hudební přáníčka. Výběr posílejte sem k nám směrem do studia Free Radia, buď na studio@freeradio.cz nebo taky na sociální sítě, které pro vás budu čekovat. Hlídám taky aplikaci Free Radia, pokud tam nějak kroužíte, tak už můžete pomalu posílat zprávy a hlasovky. No a v neposlední řadě samozřejmě voláte do studia na číslo 790 107 107. První dva kousky jsme vybrali a za okamžik už první přáníčka. Hezké odpoledne, přátelé.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí. Even a change.

0: 16,5 minutky po 17. hodině ladíte Free Radio 107 FM, pokračování Freeboxu po tom, co tady byla Abracadabra od Lady Gaga, tak hnedka navážeme dalším kouskem. Je to teda zpátečková muzika, ale je to výběr, který dneska vybíráte už vy sami. Konkrétně posluchač Jirka napsal: zdarec Free Radio, jestli je tam Lukin, poprosím ho. Ano, jsem tady, hezké odpoledne. Jestli je tam Lukin, poprosím ho o jednu zpátečkovou petardu. Jestli vyhrabeš Jump and Joy, Vamos Everybody, budu moc rád. Posílám to sobě do káry a taky všem, co dneska ladí Free Radio. Díky za song, mějte se krásně. Jirko, děkuju, Jump and Joy, Vamos Everybody máme připraveno. K tomu ještě telefonní linka Free Radio v rychlosti, kdo pak je tam. Halo, halo, Free Radio, prosím.
1: Ahoj, tady Martina.
0: No hurá, Martinko, krásné odpoledne. Jak se máme?
1: Ne, pocukávám v koloně na D1, takže standardně.
0: Pocukáváš jenom autem, nebo už ti cuká v oko aj z kolony?
1: Já bych říkal, že v obojí současně za ty 3 roky, co už to jezdíme, jako tu trasu stejnou.
0: Tak přátelé, právě proto, aby jsme udrželi váš nervový systém v pohodě, aby vám necukalo oko, aby se vám nepraskla žilka, netahali jste nohu, tak dáme právě nějakou uvolňující skladbu pro všechny, co jste v kolonách a pro všechny, co se aktuálně perete s dopravou. Marti, co by to mělo být?
1: Hele, já bych zavzpomínala starý dobrý časy, ale bych Fischera.
0: Dobře, Fischera, klasiku Losing It, jo?
1: Ano, to tady dlouho nebylo.
0: To tady dlouho nebylo, je to pravda, musím s tebou souhlasit. Pecku jsem připravil právě teď, takže v rychlosti věnování a jdeme na to.
1: Tak klasika, pro tebe, pro všechny a všem, co už cuká, tak ať tím přestane cukat.
0: Prosím tě, řekni tam, že jde o voko, jo? Ještě řekni cuká v oko, protože...
1: Hele, cuká kdekoliv, to je úplně jedno.
0: Dobře, to jsem...
1: Já bych to netřídila úplně, abychom někoho nevyřadili.
0: Přátelé, tak a jsme tam všichni hromadně, tak prostě ať vám necuká, no, jako... Jak jinak to rozvádět, už asi nebudem. Marti, děkuji za krásný telefonát. Opět jsme se spolu nasmáli. Měj se hezky, díky, že ladíš Free Radio. Teď už hraje Fischer Losing It a doufám, že se uslyšíme zase příště. Ahoj!
1: Díky moc, ahoj.
0: Ahoj. Tak, Martinka vybírá další muziku, tady to je, za okamžik taky výběr od Jirky, Jump and Joy, Vamos Everybody. Užívejte si pohodové odpoledne s Free Radiem. Je tu Freebox. Freebox.

0: Freebox na Free Radio.
1: Muzika, la muzika pro všechny fríčkaře. Je tady pondělní Freebox s datem 27. Do pondělního odpoledne už přichází další objednávky. Za malý okamžik Timmy Trumpet. Mám tady vzkaz, který posílal Honza. Zdarec, Lukine, něco od Timmyho Trumpeta. Honza. Tak za okamžik Timmy Trumpet, Just in Case. A ještě předtím tady bude horká novinka a zároveň taky ochutnávka z hitparády. To znamená hitparádové songy. Pokud znáte aktuální novinky, nebude to pro vás žádná horká novinka. Pokud neznáte aktuální novinky, tak uvidíte, co tam máme nového. Právě teď. Jedná se o spolupráci T, Suga, Airach a k tomu ještě Olaf Basovsky. No a je to nová, taková trošku divočejší verze skladby Waterman. Tentokrát Waterman Bam Bam v dobém kabátě. Takže ochutávka z hitparády právě teď a hned na to vaše přáníčka. Timmy Trumpet od Honzy.
0: Free Radio. První v Brně s nejnovější

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: 17. hodina, k tomu 31. minutka. Free Radio 107 FM přináší aktuální zprávy z dopravy a k tomu taky informace o počasí. I hned po počasí nás čekají další pecky ve Freeboxu, jako například Mockingbird. Spolupráce Tiesto a Gabry Ponte. Další taneční bomba bude v podání Italo Brothers a jejich Bloody Knees. A jako další se pro vás chystá hit Mezzoroto. Alessandra Amoroso tedy za okamžik po dopravě a po počasí. Free Radio přeje krásné odpoledne. Teď už ale rychlý pohled na silnice.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Přestože Brno má několik komplikací, které tady vůbec nejsou hlášené, tak se podíváme na ty informace, které tady máme hlášené. Dálnice D2 na 8 km směrem na Bratislavu, tady stojí u hranice porouchané vozidlo. Takže D2 8 km směr Bratislava, dávejte pozor. Jinak klasicky dálnice D2 dnes odpoledne velké komplikace. Já tady proletím ty informace, které by se vám mohly hodit. D2 opět dlouhá kolona, opět zdržení minimálně 10 až 15 minutek. Další komplikace očekávejte na dálnici D1, je to příjezd do Brna až po křížení s Vídeňskou. A potom dál za křížení s D2 pokračuje další kolona na dálnici D1. Silnější provoz aktuálně očekáváte také v okolí Mendlova náměstí. Byla tam porucha vodovodu, je tam prasklá voda. Dopravu na místě řídí policie. Vidím tady ještě uzavírky v okolí, takže prosím vás, Mendlovo náměstí aktuálně s velkými komplikacemi, pokud nemusíte, tak na Mendlovo náměstí raději ani nenajíždějte. Další ulice, kde vás čeká dlouhá kolona, Táborská, Zvonařská, k tomu taky ulice Hršpická. Vidím tady kratší kolonu taky v okolí Sportovní ulice, buďte opatrní v okolí Lůžánek. Na Drobného stále pokračují uzavírky a občas se nám tam ta kolonka ve směru z Provazníkovy dolů na Kotlářskou, tak tam počítejte také se zdržením a přejeme trpělivost hlavně. No a další kolona, která vás dneska odpoledne potrápí, je na Kníčské ulici směrem na Bystrc, takže tam opravdu pevné nervy a ať jste z toho brzo venku. Tolik tedy aktuální zprávy z dopravy. Intenzita provozu, říkám něco mezi 2, 3, na tyhle oblasti, které jsme hlásili, dávejte pozor, pokud nemusíte, tak tam radši nenajíždějte, protože tam ztratíte 10 až 15 minut času zbytečně. Jinak by to mělo být, jak jsem říkal, snad vše z aktuální dopravní situace. Pokud máte cokoliv dalšího, buď novinky k dopravě nebo doplňující informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Brno hlásí aktuální teploty okolo 24 stupňů Celsia, jinak večer by měly být bez deště a bez přeháněk, v 8 večer teploty okolo 22 stupňů Celsia a noční teploty by se měly pohybovat okolo 17 stupňů. Zítra dopoledne polojasno, večer a odpoledne méně oblačnosti, užijeme si hodně sluníčka, teploty maxima zítra až okolo 28 až 29 stupňů a zítřejší noční teploty pouze okolo 13.
3: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

0: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Každý už tam bude.
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Box na Free Radio.
1: Muzika pro všechny posluchače Free Radia. Ano, přesně takto ve Freeboxu chodí. Freebox a Free Radio pro vás vysíláme od pondělí do čtvrtka vždy ve stejném čase mezi 17. a 20. hodinou večerní. Teď krátce před 18. už další kousky a další objednávky. Je tady vzkaz z aplikace Zdraví Michal z Líšně. Chtěl bych zahrát Daru Bangaranga, než mě jí někdo vyfoukne jak vajíčko na Velikonoce. Dneska to bude jenom pro tebe, díky, takže já taky moc krát děkuji, my si dáme teďka právě přehled novinek z hitparády. Pokud se vám, nedej bože, stalo, že jste neslyšeli tu sestavu těch horkých, aktuálních nováčků, tak si dáme právě teď rychlé novinky, no a potom už slíbená petarda od Michala Bajkerose z Líšně, Dara Bangaranga. Užívejte pohodové odpoledne s Free Radiem.
0: Free Radio. Free Radio. Novinky. Novinky. Novinky. Novinky hitparády.
1: Krásný den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Remy. Novinka číslo 2. Chasing Light a Ray Knox.

0: Tohle jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Freebox na Free Radio.
3: Dara Bangaranga za námi, teď už ve Freeboxu na Free Radio 5 minutek před 18. hodinou, další objednávky a další petardy. Do éteru poletí za okamžik skladba Liquid a FLO. K tomu další kousek od Petra. Petr napsal: Zdanec Lukine, mám to dneska super, končil jsem v práci o hoďku dřív, můžeš zahrát Selfie od Chainsmokers speciálně pro mě, pro moje děti a taky pro celé Free Radio. Děkuju. Tak Peťanovi moc krát děkujeme. Chainsmokers a Selfie máme připraveno. A doplní to ještě Andrejka, podepsaná jako Andy, tak doufám, že to není jako jinak. Andy, Andrejka, asi ano. Asi buď Adriana nebo Andrea. Teďka těžko říct, jestli Andy bude Adriana nebo Andy bude Andrea. Nicméně Andy, děkuju. Napsala si o písničku. Luke, můžeš zahrát prosím tě Audru May s Avicim? Hraju to všem hodným lidem, určitě tobě na frýčko a taky pro mou sestřičku, která má zlomenou ruku, ať má brzo sádru dole. Mějte se hezky. Tak já děkuju a posílám samozřejmě Avicii s Audrou May. Nějaký čas jsme skladbu Addicted to You nehráli.

0: skládáme to společně. Ano, je to tak, v každém Freeboxu na Freerádiu v podstatě playlisty skládáme společně podle toho, co lidi chtějí nebo na co mají posluchači zrovna chuť a náladu. Pondělí bývá kritický den, to víme všichni, že jo? Taková ta nálada. Mám tady někde ukázku špatné, tady mám krásnou špatnou náladu, jo. Přijdete domů a je to takhle. Takový jako nic moc prostě. A aby ten večer byl po práci aspoň trošku veselější, jak se říká po práci legraci, tak právě proto po 17. nastartujte Free Radio, zapněte to doma v autě, na ledničce, klidně v koupelce, pokud máte nějaký vodotěsný malý radíko do sprchy, tak to žhavte i tam a když vás napadne nějaká hezká písnička, okamžitě dejte vědět, buď cinkněte na 790 107 107, nebo napište krátký e-mailík, v telefonu stačí napsat studio@freeradio.cz a už to letí přímo sem ke mně na monitor. Další varianta, samozřejmě sociální sítě nebo naší aplikace. Těch možností máte hned několik. Takže já děkuji za aktivitu, kterou vytváříte a taky děkuji za skladby, které dneska ve Freeboxu vybíráte. 5,5 minutky po 18. před námi Not a Place, tady není místo, to skoro pravda, v parádě, tam není jediné volné místečko. Timmy Trumpet, Not a Place, společně s Oaks, další kousek vybíráte vy, mrkneme se, mám tady tuším pozdrav přímo z aplikace. Ahoj Luky, prosím, zahraj mi něco od Armina, je to pro všechny, pro hezčí den, děkuji Daniela. Tohle je třeba hezký vzkaz. Je to pro všechny, pro hezčí den. Tak Danielku zdravíme a moc krát děkuju za výběr. Za okamžik po tom, co tady bude Timmy Trumpet, zahrajeme taky Armina. Hezké odpoledne.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Dámy a pánové, Timmy Trumpet, ladíte Free Radio 107 FM, zdravíme taky všechny posluchače do aplikace Free Radio a všechny, co nás ladíte, kdekoliv na země kouli přes internet. Teď tady máme prostor pro další objednávky, telefonní linka je obsazená, teď se do Free Radio nedovoláte, máme tam někoho z vás. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
1: Tady Dominik.
0: Je to Dominik, Dominiku, ahoj, já tě zdravím, já tě vítám, jak se máš?
1: V pohodě, no.
0: To zní normálně, jak kdyby, Dominik, jak kdyby jel po 12 z práce, že? Tak jako, no v pohodě. Dominiku, prosím tě, po prázdninách, která třída tě čeká?
1: 7.
0: Ty už jdeš do 7? Ježišmarja.
1: Ano.
0: Ježiš, to je nějaký rychlý. Ty jsi přeskočil 6, myslím, ne? Jaký to bylo v 6?
1: Oprus.
0: Oprus. A jaká myslíš, že bude 7? Myslíš, že to bude jako super nebo další oprus? Odhad třeba. Máš na to nějaké, nebo těšíš se vůbec do 7?
1: Vůbec.
0: Takže přátelé, milí učitelé, milí učitelky, po tom, co Dominik přežil 6. třídu a jako byl to fakt voprus, tak se chudák bude muset vyrovnat i se 7, která bude další voprus. To bude zajímavý. Dominiku, prosím tě, jak dopadlo vízo ještě? Ať víme zhruba, jaký seš student.
1: Tam jedničky,
0: tam jsem měl dvojku. Počkej, nekecej, teďka si, počkej, já vím, že tady často já dělám často srandu, ale teďka je to pravda?
1: Jo.
0: Samý jedničky v Čečině, jediná dvojka, jo?
1: Mhm.
0: Tak kamaráde, teďka ti něco pošeptám, neříkej to prosím tě nikomu, jo? Seš lepší než já. No, ale nech si to pro sebe. Tak, teďka Armin van Buuren, byl tady vzkaz taky od Danielky, která napsala, prosím, zahraj mi něco od Armina pro všechny, pro hezčí den. A teďka Dominik vybírá taky Armina. Tak já to spojím dohromady. Dominiku, ty víš, ale která skladba to bude? Prozrať, jakou písničku vybral jsi a pro koho zahraješ?
1: Pro mého nejlepšího a písnička Set Me Free od Armina.
0: Je to tak. Set Me Free od Armina a hrál jsi pro nejlepšího tátu?
1: Mm-hmm.
0: Tak to je skvělý. Táta může být hrdý, že má takovýho super syna. Takže Dominiku, jednak máš super výsledky ve škole a jednak vybíráš super muziku na Free Radio. Já ti za obojí děkuju, tátu pozdravuj a posílám Armina a těším se na příště, klidně volej. Ahoj!
1: Ahoj! Lukáš Bartl, Free Radio.

0: Je to krása, když vybíráte takhle krásnou, hlavně energickou a pozitivní muziku, jako je právě skladba Set Me Free. Armin van Buuren a Saša, hudební výběr dneska od Dominika. Dominikovi moc krát děkuju a taky musím pozdravit Danielku, která si napsala a napsala zahrej mi něco od Armina. Takže pro všechny a pro hezčí a pro lepší den Free Radio 107 FM. No a jdeme dál. Telefonní linka 790 107 107. Kdo je na druhé straně? Halo, halo.
1: Ahoj, Lukino, Pavel.
0: Pavel, Pavle, ty jsi to řekl, čověče, jak kdyby stál v pozoru v tělocviku. Pavel! Výborně, Pavlíku, jaký máš den, jakou máš náladu?
1: Nálada úplně superová, teď mi letěla písnička, Set Me Free.
0: Počkej, ty seš, ty seš táta Dominika?
1: Nepočkám, určitě potvrdím, jasně.
0: Jo, tak to je bomba, hoši! Tak to je bomba! To je super. Hele, tak já ti musím něco říct. Máš naprosto super kluka. Řeknu to takhle do éteru, 50-60 tisíc lidí to 100% slyší. Musel jsem to říct, protože je slušnej, vychovaný, krásně mluví, krásná artikulace. Výsledky ve škole, no pro mě osobně, já jsem byl hamba před tím chlapcem a ještě k tomu prostě nechal zahrát svému nejlepšímu tátovi. Já jsem byl v tom studiu na chvilku dojatej. Já teda nemám děti, já mám jakoby tady v tomhle malou mezeru. Možná to někdy doplním, ale jaký to jsou pocity pro tebe jako pro tátu? Seš aspoň pyšnej trošku nebo hrdej?
1: Ale já jsem pyšnej na celou rodinu. Na Dominika i na malýho syna, na Daniela, ten máte pro sice 4, takže ještě neskouší volat. A samozřejmě i na svoji ženu Renatu. Jako, říká, mám úžasnou rodinu.
0: Pane, musím ti jako, smekám klobouček. Je to takové, jako kdyby, nechci říct americký, ale tak jako český sen. Normální lidi, přátelé, toto já miluji, když potkám normální lidi, žádný extrémy, žádný výstřelky, prostě normální pohodovej kořeň se super rodinou a se super klukama, tohle jako to se mně fakt líbí, to mě klidně volejte každý den. Ať mají radost všichni, a i Renča, a ať má časem, až vyroste trošku ještě, tak ať má radost i malej Daniel. Teď ale prosím tě, výběr od tebe, Pavle, co teda dáme?
1: Dáme, nevím, jestli nehrálo, Mikolas Josef. Hard to be humble.
0: Hard to be humble ve Freeboxu dneska nehrálo. Já se podívám, jestli to nehrála Markétka, protože vysílala přede mnou dneska. Tak, 12 hodin 27. to dneska sedí. Naposledy dneska po obědě, takže klidně můžeme.
1: Super. Takže pro celou moji rodinku, která jede momentálně za mnou v autě, doufám, že na mě aspoň zablíkají, protože určitě poslouchají.
0: Super.
1: A samozřejmě pro všechny svít fričkaře. A samozřejmě hlasovat do hitpošky.
0: Děkujeme za připomínku. Hitparáda opět v pátek po 16. hodině. Celé tvoji rodině a tobě přeju šťastnou cestu. Mějte se krásně. Posílám Mikolase s tripsem Hard to be humble a budu se těšit kdykoliv zase na takhle příjemný telefonát. Děkuju, Pavle.
1: Jo. Díky taky, měj se hezky.
0: Měj se krásně. Ahoj, čau. Free Radio 107 FM, 18. hodina, 18. minutka. Před námi další bomba z hitparády.
2: Nastraš uši, tahle novinka si zase...

0: 18. hodina 30. minutka přesně, dámy a pánové, Free Radio 107 FM stále s vámi a plníme hudební přání. Za malý okamžik pokračuje Freebox, od mikrofonu zdraví moje manečko Lukáš Bartl. No a máme tady takové speciální přáníčko dneska, bude tady velký pozdrav pro Kamila. Zatím Kamilte, jo, nechci říkat úplně celé příjmení, to si dáme až po dopravě a po počasí, ale je to připraveno, je to nachystáno a Kamilte dneska ještě bude v éteru Free Radia. Za chvilku se k tomu dostaneme. Teď informace z brněnské dopravy. Po dopravě, po počasí, například Felix Jen a taky Kaskáda, Boy You Turn Me. O další kousek se postarají společně Kygo a Tina Turner, What's Love Got To Do With It. A doplníme to novinkou z hitparády, Diplo a taky Cameron Whitcomb společně udělali skladbu Would You Still Love Me. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, je dobře, že posloucháte Free Radio. Před námi doprava a počasí a potom pokračování Freeboxu.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné názvu?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Jasný! Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
4: Ze studia Free Rádia zdraví Luky, nemrkneme se na silnice i dálnice. Centrum města Brna už se nám uklidnilo, máme tady kratší kolonky, a to na Sportovní ulici, v ulici v okolí Lůžánek, dávejte pozor, na Pionýrské kratší kolonka, zdržení je asi od 3 do 5 minut, nic katastrofálního, ale pro jistotu i tuhle krátkou kolonku hlásíme. Další zdržení, které vás bude dnes odpoledne ještě trápit, samozřejmě jich Brna, jsou tady velké komplikace, dálnice D2, D2 příjezd do Brna, je tam kolona minimálně na 10 až 15 minut, pořád se nám to táhne od Kruháče, od Chrlic až právě sem na křížení D1, D2, takže tady s tou kolonou 100% počítejte. D1 se směrem na Brno celkem uklidnila, kolona zmizela, mám takový pocit, že by to teďka mělo být průjezdné až po křížení s D2, to znamená příjezd od Prahy na Brno přes Popůvky a Troubsko, na úrovni Ostupovic byl konec kolony, teď už u Ostupovic je čistá dálnice, to znamená, tak jak jsem říkal, z Prahy směrem na Brno byste měli projet až ke křížení s dálnicí D2. Tak, za D2 tady vidím kousíček bez kolony, u Bedřichovic se nám to trošičku štosovalo, Jiříkovice, Hlubice, tady už by to mělo být průjezdné, to znamená, že snad i z Brna na Vyškov dálnice D1 aktuálně tedy bez kolony. Kratší zdržení ještě očekáváte také na Knínské ulici a to by mělo být aktuální dopravní situace v centru města Brna všechno. Doprava sice pomaličku uvadá, ale chvilkama se nám tady ještě objevují úseky, kde máme silnější provoz, takže buďte opatrní. A teď se nám tady objevila ještě kratší kolona na Táborské ulici. To je tam zhruba každé odpoledne, takže s tím počítejte, pro jistotu hlásíme i kratší kolonu, která je aktuálně na Táborské. Snad je to z dopravy vše, pokud má máte doplňující informace, využijte dopravní linku Free Rádia a nebo rovnou naši aplikaci. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
4: Teploty v Brně aktuálně okolo 24 stupňů, v 8 večer vidím 22 stupňů Celsia, večer bez deště a bez přeháněk. Noční teploty by se měly v Brně pohybovat mezi 15 a 17. Zítřejší počasí, podle pánů meteorologů dopoledne polojasno, večer méně oblačnosti, sluníčka si zítra užijeme celkem dost. Teplotní maxima zítra 28 až 30 stupňů a zítřejší noční teploty okolo 13. Upside down. Felixien Kaskáda, Boy You Tell Me, Free Radio přeje krásné odpoledne.

0: Freebox na Free Radio.
1: Freebox a Free Radio alias největší porce muziky na přání. Plníme hudební přáníčka pro všechny fríčkaře, pro všechny posluchače a taky pro všechny, co potřebujete dávku dobré nálady nebo dávku energie. Velká energie byla taky tuhle sobotu, kde teď přichází právě ten pozdrav pro Kamila T. Já už můžu říct, že to je speciálně Toufar. Kamil Toufar, pozdrav z Free Radia. Kamčo, pro tebe! V sobotu jsem byl součástí jednoho krásného dne, kde Martin a Kika si řekli své ano. Nechci úplně prozrazovat to místo, kdo tam byl, tak tam byl. Myslím si, že hezčí svatbu nebo hezčí zážitky jsme si asi ten den nemohli jakoby všichni přát. Bylo to prostě úplně úžasný. Jednak atmosféra, jednak jakoby průběh celé té svatby, průběh celé oslavy a taky jak si tam byli lidi, jaká tam byla taková ta rodinná přátelská atmosféra. Bylo to prostě úžasný. Já jsem slíbil samozřejmě během víkendu, že v pondělí ve Freeboxu padnou pozdravy. Takže samozřejmě jak pro Kiku, pro Kristýnku, tak pro Martina, pro novomanžele. Posílám pozdrav a moc krát děkuji za to, že jsem tam mohl být a že jsem mohl být součástí tohoto krásného dne. No a novomanželé právě mají ještě prosbu, abych pozdravil Kamila Toufara. Je to pro něho důležité, protože je to pravidelný posluchač naší stanice a je to posluchač Free Radia a sliby se mají plnit. Takže Kamile, speciálně pro tebe. Na řadě je Diplo, Cameron Whitcomb. Nevím, jestli máš rád tento styl muziky, chystá se pro tebe. Would you still love me? Pokud bys měl chuť na nějakou jinou muziku, klidně napiš a dej vědět. Dneska jsem slíbil pozdravy, takže jak obě dvě rodiny, tak všechny přátelé, svědkyně, svědky, přátelé od Martina, přátelé od Kristýnky, zkrátka pro všechny, co tuhle sobotu byli na svatbě, kde si Kika a Marťa řekli svoje ano. No a taky Kamil Toufar, Kamčo, ahoj!
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Za námi skladba s názvem Radio a vaše oblíbené radio, tedy Free Radio, posílá do éteru další přání a hlavně další muziku, kterou dneska diktujete a muziku, kterou dneska vybíráte. Mám tady pozdrav, posíláme to BIS, B-I-S-S, teda pardon, takže BIS, ahoj, zdravím do rádia, chtěl bych zahrát na BIS do kanclu nějakou vypalovačku, ať se nám pracuje dobře, Emil a Tonda. Emil býval můj dědeček, už není dlouhá léta, ale pořád to jméno tak nějak jako mám v hlavě, takže Emil, velmi sympatické jméno, a Tonda, to je aktuálně taky můj kolega v práci, takže oba dva zdravím. Kluci, máte super jména a vybíráte si super pecku. Kluci sice nenapsali konkrétně, co by si dali, ale napsali nějakou vypalovačku, ať se nám pracuje dobře. Takže speciálně do BIS Emilovi a Tondovi posílám tento kousek, za kterým stojí pan Kašmír.

0: krásné odpoledne a příjemný poslech všem přeje Free Radio 107 FM, Kašmír Sun Goes Down, speciálně pro chlapy na bis. Zdravím ještě jednou Emila a Tondu, aby jim šla práce krásně od ruky. Další objednávka je tady od Fandy, tuším, ano, podepsan Fanda. Fando, já to moc nechápu, jestli je to jakoby stížnost, nebo je to jakoby tvoje zjištění, nebo to má být jako for. Já to přečtu, třeba mě s tím lidi pomůžou, třeba mě pomůžete zamyslet se nad tím, jak to Fanda myslel. Fanda napsal: pozorně poslouchejte, jo, mě to nějak nesedí. Kdyby někteří lidé měli tolik tisíc, jako mají svoje IQ, čárka, je zajímavé, že by stejně zůstali hloupí a chudí. Tady mě to prostě jakoby, nevím, jak to postrádá ten logický směr, když má někdo jako, jasně, že jako nízký IQ, tak nízký peníze, a co je na tom zajímavého, že kdo má nízké IQ, tak bude mít i nízký tisíce, i nízký IQ, tak je logicky, že zůstane hloupej a chudej, ale já tak nějak teďka nevím, jestli to jako má být, třeba je to vtip, který jsem já nepochopil, ha, třeba i tahle varianta existuje, takže já to přečtu ještě jednou, třeba vám to něco řekne. Kdyby někteří lidé měli tolik tisíc, jako mají svoje IQ, je zajímavé, že by stejně zůstali hloupí a chudí. Není to smutné, Luky? No, Fando, možná ano, možná ne, já nevím. Každopádně je těžké hodnotit IQ u ostatních lidí. Na to si myslím, jakoby, že nemáme právo skoro nikdo. Pokud ti někdo připadne hloupej, tak je to z nějaké tvé vlastní zkušenosti. Třeba udělal nějaký špatný čin vůči tobě, byl na tebe drzej nebo ukázal svou hloupost nějakým jiným hloupým činem a tím pádem ty jsi zjistil, že ten člověk je hloupej. Ale takhle na potkání na ulici těžko měřit IQ a těžko někoho odsuzovat za IQ. To se jako nedá nacvičit jako svaly. To prostě máš daný od přírody. Dá se potrénovat mozeček, ano, aby jsme nebyli úplně hloupoučtí, ale myslím si, že jakoby výška IQ to je prostě daný. A jestli tě třeba někdo nemá rád nebo ty nemáš někoho rád, tak bych to určitě nestavil na tom IQ. Určitě bych to postavil na tom, co ten člověk udělal špatně vůči tobě a nebo co se mezi váma stalo. Nicméně, děkuji Fandovi i za tento příspěvek. Je to teda k zamýšlení a ať se mají lidi jakkoliv, tak prostě tak to na světě je. Někdo se má líp, někdo se má hůř a myslím si, že pokud má třeba někdo míň peněz a někdo víc peněz, tak se někdy zkuste rozhlídnout okolo sebe nebo si kolem toho něco přečíst. Ani ten bohatý člověk vevnitř nemusí být vůbec šťastný. Já jsem takhle jednou potkal paní, měla krásný Mercedes, vystupovala z levé strany a jsem si říkal, no jo, zbohatlická, pěkně nějaká ceruška nebo něco, dlouhatánský nechty, prostě řasy normálně třípatrový, vylezla z toho Mercedesu a když jsem odjížděl, tak jsem couval, takže jsem viděl na druhou stranu auta. Paní obešla auto, otevřela posuvné dveře a začala vytahovat svého syna na vozíčku. Takže myslím si, že ten první pohled, který nás vzbuzuje, někdy třeba závist, někdy třeba vztek, někdy třeba to, že říkáte si, jo, tam ti se mají a my se nemáme. Nemusí to být, prosím vás, vždycky tak, jak to na první pohled vypadá. Takže, Fando, děkuju, posílám ti tvoji oblíbenou a všem fríčkařům, jak napsal Fanda, dáme si mojí hmbap na zlepšení nálady.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Tři rádiu.
1: Songy na psání a písnička podle vaší chuti a podle vaší nálady. Free Radio 107 FM, aktuálně Freebox s Lukinem. Máme minutku po 7 večerní, no, hodiny jako u hodináře. Je potřeba omrknout další skarby a další hity. Mám tady první divokou kartu dnešního večera. Pro ty z vás, co to neznáte, divoká karta je, když posluchač nechá ten výběr čistě na mě. A mám tady pozdrav od Marka. Mara napsal: Lukine, souhlasím s tebou. Je těžké někoho odsoudit za IQ, ale těch blbců za ten den potkám hnedka několik i já. Docela tomu fandovi rozumím. Tak ho když tak pozdravuj. Jinak, výběr songu dneska nechávám na tobě, zahraj si nějakou svou oblíbenou, ať máš taky radost. Já ladím pravidelně a baví mě to. Díky, s pozdravem Mara. Maro, dostal jsem dneska první divokou kartu. Jdeme pomaličku po 7. hodině, vlastně do té třetí třetiny pořadu. Pořad je od 17. hodiny do 20. Tak vždycky říkám 17 až 18 první třetina, 18 až 19 druhá a po 19. jako kdyby, že jo, v uvozovkách. Třetí třetina jako v hokeji. No a do té třetí třetiny vstoupíme právě hitem, který mě Mara nechal vybrat. A když je nechá někdo vybrat, tak musím dát bombu Move to the Sun! Mockrát děkuji, Maro, máš to u mě schovaný. Dneska tedy Google Alternate, Email Angel a Move to the Sun. Za okamžik je to tady, k tomu John

0: Man, Tiring Game. A další objednávka připutovala do studia Free Radia. Mám tady pozdrav od Richarda. Richard píše, hoj, hoj, hoj, chlapče, šlo by tam, prosím tě, zahrát letní pecku Tropicali speciálně pro mě, pro tebe, pro mou ženu Filoménu, taky pro našeho prcka, pro fríčkaře a taky pro všechny tvé kolegy z Free Radia. Nebudu to jmenovat, všichni dobře ví, kdo tam pracuje. Já děkuju. Jasně, že můžeme. Richarde, Tropicali pro tebe. Výběr muziky je naprosto perfektní, atmosféra doufám, že i u vás na druhé straně dobrá, že si užíváte pondělí odpoledne s Free Radiem. Jdeme na to, Freebox pokračuje.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: 7,5 minutky po 19. večerní. Tiring Game za námi, připraveni jsou Vice, SK Memories a taky slibená petarda Tropicali. Ladíte pondělní Freebox, hezké odpoledne.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Even a James.

0: Ještě jednou krásné odpoledne, lomeno krásný podvečer všem na 107. Mám tady takové zajímavé otázky, lidi píšou, prosím tě, kde to bylo v tu sobotu? My teďka chystáme na konec léta, začátek podzimu svatbu, nemáme žádný tip na místo, no přátelé, já takhle jako nemůžu přes éter. Můžeme to jako zkusit přes soukromé zprávy, ale takhle do vysílání nejde jakoby úplně všechny věci říct, ono by to potom bylo jakoby moc velká reklama pro některá místa a nefér vůči jiným místům, takže tohle bych právě nechtěl mít na vlastním tričku. Tak prosím vás, pokud byste zháněli nějaké tipy na to, kde si udělat mecheche, kde udělat mejdan, kde udělat svatbu, nebo kterého DJ si tam pozvat, tak mi napište, není problém. Určitě se domluvíme. Teď ale konec srandy, konec legrace, pokračuje Freebox na 107 FM, další objednávky, tentokrát z telefonní linky. Tam je kdo? Halo, halo?
1: Známá firma Tomáš Werner.
0: Tomášek Werneruj, no výborně. Tome, 7:15 večer, co děláš?
1: Poslouchám Free Radio.
0: No a jako u toho, já nevím, máš jako ruce za hlavou, nebo si máš...
1: Brouzdám po Facebooku.
0: Brouzáš po Facebooku, tak dobrý, tak dobrý. Hele, tak prosím tě, klidně i pro lidi na Facebooku, klidně i pro tebe, co to bude za skladbu, co dneska vybíráš?
1: Prosím tě, dneska vybírám Deníka Kristovala, Sweet Chili.
0: Dobře, pro koho hrajeme Sweet Chili?
1: Pro mýho nejlepšího kamaráda, Pavlika Vandase. A pro mou nejlepší kamarádku Esterku Láznovou.
0: Posíláme i s pozdravem z Free Radia. Tomášku, děkuji za výběr, tady je muzika, měj se krásně, ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.
2: Hrajeme podle tebe Freebox na Free Radio.

0: Tohle byly vzpomínky, přátelé, na rok 1995, 3 roky před Nagánem, Culture Beat a mega hit, který obletěl celý svět Inside Out. Bylo to přáníčko od Milana, Milan napsal: Zdarec Lukine, já makám, jsem v práci až do půlnoci, můžeš mi tam hodit nějakou super zpátečku, s pozdravem věrný posluchač Milan. Milane, tak pro tebe dneska Culture Beat a Inside Out, no na hodinách máme pouhých už jenom 40 vteřin do půl, to znamená o 7:30, jako vždycky, náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Lukyho vtípek. Lékař se podívá na pacientku a říká: promiňte, musím se zeptat, máte v rodině nějakou duševní poruchu? Pacientka se zamyslí a říká: ano, manžel si myslí, že má pravdu.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Krásný podvečer všem, přeje Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví moje maličkost Lukáš Bartl, jsou tu další vzkazy a objednávky, takže prostor hlavně pro vás, pro posluchače, o tom to tady je! Freebox a Free Radio je tady hlavně pro vás, pro lidi, pro posluchače a zkrátka pro lidi, co chtějí být součástí toho vysílání a pro lidi, co by si rádi diktovali tu muziku, ať už třeba do práce, nebo domů k nějaké pracovní činnosti, a nebo třeba jen tak, jak říkal dneska Tomáš Werneruj, sedím doma, roluju Facebook a u toho poslouchám Free Radio. Takže objednávejte, pište, volejte. Další vzkaz je tady. Ahoj Luke, prosím, zahraj něco od Linkin Park pro kolegy a hlavně ať ta odpolední už uteče a můžu doma sednout za PlayStation. Díky, pěkný večer všem, MM. Tak já zdravím MM, no s tím plejákem je to složitý, je to těžký. Já mám kopec práce v rádiu, kopec práce během víkendu, není na to vůbec čas, jo. Sotva jsem dopařil Watch Dogs 2, rozehrál jsem Red Dead Redemption 2, takže RDR 2, kdo neznáte, tak určitě rozehrajte, je to hrozně stará hra, nebo hrozně 8 let stará hra, ale pořád s tím enginem, řekl bych, a s grafikou a s detailama neporažená do dneška. Takže RDR 2 doporučuju, no a pak mě tam čekají jako věci, cyberpunk a tak dále, ale jakoby celé to může změnit 19. listopad, pokud se nepletu, tak já to musím ještě za chvilku vygooglit, ale abych neřekl nějakou hloupost, ale bylo to podle mě poslední datum, oficiální datum, které už by se nemělo hýbat a pozor, datum čeho? 19. listopadu 2026 má oficiálně vyjít GTA 6! A jakmile vyjde GTA 6, prosím vás, tak se úplně zboří celý svět. Takže zdravím všechny pařany, pařmenky, všechny, co hrajete, ať už hrajete PCčkový verze nebo konzole, je to jedno, PlayStation, Xbox, je to úplně jedno. Důležitý je, jestli něco paříte, tak asi hezky zapaříte. Nepřehánějte to, prosím vás, když je venku pěkně, tak radši ven, no a až začne pršet a je to venku blbý, tak zapněte nějakou gamesku a pořádně to rozpařte. Já teda posílám pro MM další petardu, jsou tu Linkin Park, Jay-Z a nezapomenutelná skladba Numb M Core.

Jedeme dál. Muzika, Free Radio 107 FM plní vaše hudební přání. V pořadu jménem Freebox můžete diktovat podle sebe. Od pondělí až do čtvrtka, vždy mezi 17. a 20. je ten playlist tak nějak i podle vás. Děkuju za dnešní pozdravy, za dnešní vzkazy, které už dorazily do studia Free Radia. No a máme tady ještě pár kousků, které je potřeba odbavit takzvaně. Mám tady prosbu, nebo vlastně vzkaz od Honzy. Ahoj Lukine, zahraj prosím cokoliv pro všechny fríčkaře, kteří hlasovali do hit parády. Pozor! Jasný. Zahraj cokoliv pro všechny fríčkaře, kteří hlasovali do hit parády, taktéž pro všechny, co si užívají léta a samozřejmě i pro tebe. Já moc krát děkuju. Napsal Honza, Sovča a taky Vicky. Celé trojičce děkuju, hlasování je super a taky děkuju za to, že mě posílají pozdravy. Takže další pecka, bude to speciálně Jump od Blackpink, aby ty skladby, pro které doopravdy hlasujete, skákaly v hit parádě směrem nahoru. Zdravím ještě jednou Vicky, Sovču a taky Honzu. Hrajeme.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Rádio 107 FM, finální část našeho Freeboxu a poslední telefonáty jsou tady. Kdo pak je na lince? Haló, haló?
1: Karel, přeji krásný podvečer všem.
0: Ahoj Karle, tak povídej, co dneska pouštíme?
1: Takže dneska dáme DJ Max Sempre Sempre.
0: Sempre Sempre máme připraveno, takže poslední věc, která se musím zeptat. Karle, pro koho posíláš?
1: Já to pošlu všem, kteří mají naladěno, ať si třeba u téhle i zatancují, klidně.
0: Přátelé, takže klidně taneček u téhle písničky. Karle, děkuju moc krát, posílám to do éteru, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
0: Závěrečná část Freeboxu, DJ MNS versus IMEX, Sempre Sempre. Ivanka Schrlic, Ivanko, ahoj. Ahoj Luky, tady Ivana Schrlic, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Míšáčka Bajkerose. Písničku pro Michala Svobody, něco od Karmy, díky moc. Tady je Karma. A k tomu na závěr poslední objednávka a poslední vzkaz. Zdravím pana MM, tady jeho manželka NM. Žádné hraní, rovnou spát za mnou, ty trubko, hrát můžeš dopoledne. Díky za vyřízení, Lukášku, prosím Evu, zkráceno překladu. Tak Evičku Farnou bychom na konci mohli nachystat, já se rychle podívám, jestli stíháme. Speciálně Evička, zkraceno A, vypadá to, že tuhle skladbu ještě na závěr Freeboxu stihneme. Takže zdravím, posílám tam Evičku Farnou. Nebudeme ztrácet čas. Takhle vypadá tady závěr Freeboxu. Přátelé, mějte se krásně. Pokračování opět zítra. Od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl. Zítra po 17. jsem opět zpět. Čau.
2: Free Radio 107 FM. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio. 2007.
3: Ha, ha, ha. Attenzione.
4: Please welcome the new party. Smash it, fresh from Italia. Sempre, sempre. Come on all together. We make a big party tonight.

0: sekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji ze Zábrdovic do Soběšic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Tvý rádio.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Free Radio. První v Brně s nejnovější.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Renny. Novinka číslo 2. Chasing Light a Ray Knox.

0: To jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.